0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
2: pak hrnky, flešky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
3: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
4: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: Tati, co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
13: Nejde elektřina.
12: Zaplatíme vám novou. Innogy.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
15: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
16: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
17: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu.
18: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
19: Remember how the stars stole the night away.
20: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
21: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například kapsle domičky Jar, různé druhy za 399 korun. Nebo Pampers Premium Care, různé druhy za 299 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
0: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: To je hodně nábytku.
9: Slevy.
8: Třeba ty.
9: Na ložnice.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Skladem.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. Popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivedit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.
17: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
18: To je mazec.
17: Datart. Yeah!
19: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
20: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
21: Pak hrnky, flašky, kufříky
19: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
22: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
23: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
24: Zase jo.
25: A pořád se to vrací.
24: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
23: Helicit Neo s dvojím účinkem.
24: Jedna tobolka Helicit Neo
23: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
24: Nový Helicit Neo.
23: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až

0: 1000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
5: No jasně, že jo. E.ON.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

Thank you.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2 plus 1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. Opravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
16: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
17: Medvěď musí dobře pít, svačna v boxe v bezpečí,
18: pak hrnky, flašky, kufříky,
16: vyměním za kuponky.
19: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
20: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
21: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
22: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
23: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
24: Omoda.
25: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
26: To je hodně nábytku.
27: Sedačky.
26: Třeba ty.
27: Žluté. Wow.
26: A všechno s přehlednými filtry.
27: Rohové.
26: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
28: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
30: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
29: Na grilu.
31: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
0: Zase jo.
1: A pořád se to vrací.
0: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
2: Helicit Neo s dvojím účinkem.
0: Jedna tobolka Helicit Neo
2: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
0: Nový Helicit Neo.
2: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
3: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i více najednou.
4: To je mazec.
3: Datart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jiřinko? Jiřinko?
10: Jiřino?
6: Jirku, zase u tebe?
10: No jo, přišla na snídani.
6: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
10: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
10: Až 70%.
6: No, a to je pěkný.
10: To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

as we appear, dark turns to light and wrong to right.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2 plus 1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz. Remember
3: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Krásně mi končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
16: Pak hrnky, flešky, kufříky vyměním za kuponky.
17: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
18: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
19: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
14: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
14: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
19: Helicit Neo s dvojím účinkem.
14: Jedna tobolka Helicit Neo
19: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
14: Nový Helicit Neo.
19: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
16: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
11: To je mazec.
16: Datart.
0: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
0: No jasně, že jo. E.ON.
2: Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
1: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
20: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
23: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
24: Ale. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
25: Chalupáři hezky česky. Penny.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky,
0: vyměním za kuponky.
2: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
3: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
8: Zase jo.
9: A pořád se to vrací.
8: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
7: Helicit Neo s dvojím účinkem.
10: Jedna tobolka Helicit Neo
7: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
10: Nový Helicit Neo.
7: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
4: To je mazec.
3: Datart.
5: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON.
9: Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
3: Učím se od mistrů.
2: Vždycky je co zlepšit.
4: Já se vrátím.
2: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
7: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
9: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
10: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
11: Uni hobby.
12: Jednotka je na mostě.
13: Flexa a kučka a ta...
14: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěrčo.
13: Klepeta.
15: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
17: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

0: Já ti nevím.
1: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
3: Tak zásuvky jedou.
4: Díky moc. Co jsme dlužní?
3: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
5: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
7: Zase jo.
8: A pořád se to vrací.
7: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
6: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
6: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
6: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
10: To je mazec.
9: Datart.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hodiny končí škola, volá zlídlo výbav vás brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky,
0: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
2: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: létě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.

0: Omoda. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
7: nejde elektřina.
6: Zaplatíme vám novou. Innogy.
8: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
9: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například sprchový gel Palmolive různé druhy za 29,90. Nebo antiperspiranty Rexona různé druhy za 49,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Rizí pivo z hor.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
13: Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
15: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
16: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
17: Red Bull vám dává křídla.
16: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu.
19: This

0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
2: pak hrnky, flešky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
3: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
4: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 18.

0: 77 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: Péče má mnoho podob. Využijte akci 2 plus 1 zdarma na všechny čistící prostředky. Nebo pro členy Rossmann klubu 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Rossmann. A život je krásnější.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
6: nejde elektřina.
5: Zaplatíme vám novou. Innogy.
7: Remember how the stars stole the night away.
8: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
9: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na grilu.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

One more chance. All right, thanks.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
10: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
17: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice na jednou.
19: To je mazec.
18: Datart.
20: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
21: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
22: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
23: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
24: Uni hobby.
25: Jednotka je na místě.
26: Flexa a kučka a ta... ta...
27: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
26: Klepeta.
28: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
29: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si na...

0: Pítky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: A běž do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, už za chvíli na očku.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: klapkaart.
1: Ten pocit, když zjistíte, že klapkaart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. Remember
4: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: S popravou zdarma?
6: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity.
20: Do košíku dej i ty.
21: Medvěd musí dobře pít,
22: svač na boxe v bezpečí.
23: Pak hrnky, flašky, kufříky,
24: vyměním za kuponky.
25: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
26: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
27: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
29: Omoda.
30: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
31: V datártu objednám. A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
32: Přijďte zás!
31: To byl Richard!
33: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
34: Já ti nevím.
35: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny? A sám zlevní, když to jde?
34: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
35: Dobrý den. Jste tu dlouho?
34: Už přes 20 let.
36: Tak zásuvky jedou.
32: Díky moc. Co jsme dlužní?
36: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
30: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
37: Co to bude dneska?
0: Mám tu něco pro každého. Kup třeba stavebnici Lego Pokémon Hladový Munchlax nebo trojici legendárních Pokémonů z regionu Kanto. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
30: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.

0: na prodejně i online.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

Não sou mais o primo.

0: voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. S popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.
21: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
22: No to půjde těžko bez křídel.
21: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
22: Aha, a jak asi?
21: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
22: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
23: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
24: Unihobby.
25: Jednotka je na místě.
26: Flexa, Akučka a ta...
27: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajcer...
26: Klepeta.
28: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
29: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
30: Mami, já mám

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
2: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
7: Zase jo.
8: A pořád se to vrací.
7: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
6: Helicit Neo s dvojím účinkem.
9: Jedna tobolka Helicit Neo
6: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
9: Nový Helicit Neo.
6: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Ahoj, mami.
17: Dobrý den. Dobrý den.
18: Jednoduše skvělá.
19: Gianna Mia.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělej to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol. Remember
23: how the stars stole the night. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 18,90. Lidl, ta se vyplatí.
10: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Vzpomínáte?

to byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru?

0: Bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Unihobby.
10: Jednotka je na místě.
11: Flexa, Akučka a ta...
12: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
11: Klepeta.
13: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků? Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
16: To je ta země zaslíbená.
17: A co budeme jíst, praotče?
16: Objednám košík. S popravou zdarma?
17: S dopravou.
18: Žižka to koupil!
19: Ještě ne.
20: Chceš tam něco přivodit, bratře?
21: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
22: A stahání nákupu je kanec.
23: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
24: No to půjde těžko bez křídel.
23: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
24: Aha, jak asi?
23: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
24: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
25: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
26: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
17: Ahoj, mami.
27: Dobrý den. Víčiky.
28: Jednoduše skvělá.
29: Gianna mia.
30: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
31: Já ti nevím.
32: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
31: No jasně, že jo.
0: E.ON. Dobrý den.
32: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
1: Tak zásuvky jedou.
2: Díky moc. Co jsme dlužní?
1: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří...

0: Někteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa, Akučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
9: Klepeta.
11: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
0: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
6: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
7: What you need, like, whoa, move fast, move slow, catch me on a roll, come say hello.
6: Lepší život společně. Unika.
8: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Vyška to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přihodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Já ti nevím.
17: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
18: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.

0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Tak zásuvky jedou.
3: Díky moc. Co jsme dlužní?
2: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
4: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou

0: Oral B a Jou na alza.cz.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.
20: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like... Život společně. Unika.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
23: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
24: Mami, já mám mega hlad.
25: Rybičková. Gianna
26: mia! Jednoduše skvělá.
27: Gianna mia!
28: Uni hobby.
29: Flexa a kučka a ta...
30: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
29: Klepeta.
31: V Uni hobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
32: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
33: No to půjde těžko bez křídel.
32: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
33: Aha, a jak asi?
32: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
33: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
34: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
32: Ah.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.

0: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
3: A běhej, rozpohybost třeba.
4: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. FIO Banka, pro všechny pozemské radosti.
5: Nádhera, díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Tomuhle já říkám umění.
6: Whisky a Lulu se to líbí, skvělá práce.
7: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
8: Arnolde, přestaň!
4: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
9: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise, exkluzivně v Albertu. Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Chcete šetřit jen na ceně?
11: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
4: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
10: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert, neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
14: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

cavoca.

Nikdy se nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

Vysvětli, musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí.

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam je ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty

0: to je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
2: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
2: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přičla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
12: To je mazec.
11: Datart.
13: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
14: A jinde?
13: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
15: Já jsem také živý.
16: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
17: Mami, já mám mega hlad.
18: Rybičková.
19: Jednoduše skvělá.
3: Gianna mia.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Tak zásuvky jedou.
17: Díky moc. Co jsme dlužní?
6: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
13: Uni hobby.
12: Flexa a kučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
12: Klepeta.
11: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láčes. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
9: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
10: To je mazec.
9: Datár, opravdový elektrospecialista.
11: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
12: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišla rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
18: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
19: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Yeah.

Partners Banka. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Uchvat

0: Pamětná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda. Oh,

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Pozor, už jde.
5: Rychle, mami.
6: Hotovo, pojďte.
2: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
7: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
12: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
1: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
14: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
16: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
15: Tadá!
16: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
18: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
19: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
19: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
20: Aha, a jak asi?
19: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
21: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
22: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
23: A zachutná to.
22: Fermato, chutná to.
24: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
25: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Dotár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
26: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
5: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
6: Jasně. Bezkontaktně.
5: No vida, funguje to.
7: Co to je?
5: Platební brána na poplatky za průjezd.
7: Vždyť to je moje cesta.
5: Moje.
7: Koupil se mi.
8: A co se tady plete?
6: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
7: Ale že jste to vy,
5: tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
1: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Jo.
9: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: I need you every single day and I want you.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Vepřová panenka za 129,90 a Jägermeister plus Red Bull kombo cena za 319,90.
0: Byla. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
2: Volkswagen.
3: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
4: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
5: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
6: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dobrý por.
2: Co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Letný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
5: Tati, co to je?
0: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě.

0: každém soustu je znát, že Earls peče rád. Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Camembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu za 109,90.
1: Bila.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
7: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
12: V datártu objednám. A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
13: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
14: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
16: Aha, a jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
20: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
21: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
24: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
25: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Reeves makes a move.

you so much for coming out.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
6: Sudokrém Multi Expert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multi Expert. Pro každého.
7: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
2: To je mazec.
1: Dotart, opravdový elektrospecialista.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
2: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Jestli

0: Commerzbanka.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: partner banka.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Remember how the stars stole the night away.
10: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
11: To je hodně nábytku.
12: Slevy!
11: Třeba ty.
12: Na ložnice.
11: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
12: Skladem!
11: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
13: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
14: To je mazec.
13: Datart.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
15: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
16: Zase jo.
17: A pořád se to vrací.
16: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
15: Helicit Neo s dvojím účinkem.
16: Jedna tobolka Helicit Neo
15: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
16: Nový Helicit Neo.
15: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
23: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
24: Ahoj, mami.
25: Dobrý den.
26: Dobrý den. Dobrý den.
27: Jednoduše skvělá.
28: Gianna Mia.
29: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
28: A jinde?
29: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
30: Já jsem také živý.
31: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
32: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
33: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
34: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
33: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
34: Jo, grill.
33: Home Credit. Pro lepší příběhy.
35: Teď stojím v dešti sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
36: Očko tě zve do kina.
0: Kam jedeš, ano?
2: Do Berlína.
0: Nemáš kluka?
2: Nemám.
0: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
0: Jsi myslel, že jsi být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
0: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
0: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Poď.
1: Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť. Cestu znáš.

0: Příběhu se uvolňují endorfíny, hormon štěstí.
1: Jo, tak to fakt necítím.
2: Vím vždycky, že ji předběhnu. To může trénovat, jak chce.
1: Tak se vsadím. Když ti porazím, požádáš mi o ruku.
3: Je-li to kopy, to platí to.
4: Aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat.
1: A my, počkej.

0: co děláš?
1: Chce se trochu spát, stačí vstát a prostě říct.

0: Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne?
1: Ale jo, no to už mě nezabije.
0: Tak ve středu už radši běhat nebudeš. To nemůžeme riskovat.

0: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.

0: pozvánka.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: To je hodně nábytku.
9: Sedačky.
8: Třeba ty.
9: Žluté.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku. Remember
10: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
11: Scháníš stavební zakázky? Podnikáš? Jsi řemeslník? Řešíš, kde získat nové zákazníky? Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia!
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
14: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
15: To je mazec.
14: Datart.

0: mizerný.
1: Co? Co? Je mrtvej.
0: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin.
1: Přece nic nestalo, snad ne.
2: Nebo jo?
3: Najednou tu není.
4: Ten je kyselý.

Tohle říkám soundtrack k peklu.

0: And we are here to stay, 5:15.
1: Žil byl jednou jeden sněhulák. On vlastně nežil.
2: On byl totiž metr

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami.

0: Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
2: To je mazec.
1: Dotart, opravdový elektrospecialista.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: To je hodně nábytku.
6: Slevy!
5: Třeba ty.
6: Na ložnice.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Skladem!
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přičel rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: V Datártu objednám.
10: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
13: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datártu.

0: Banka.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Svět.

0: novém designu. Yogo Bella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
15: Scháníš stavební zakázky? Podnikáš? Jsi řemeslník? Řešíš, kde získat nové zákazníky? Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.

0: 사람.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Rajčata Soudková-Keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a Hanácká vodka za 119,90. Albert.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
8: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
9: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
10: Soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo desetkrát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
12: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
13: Učím se od mistrů.
12: Vždycky je co zlepšit.
14: Já se vrátím.
12: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
15: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
16: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
1: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu. Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
1: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
2: Tento víkend levnější nehledejte.
1: Albert, neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od kosti 130 gramů u nás za 29,90, granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny. Přes plot koupání.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme, vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Since your heart is beating,
2: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
5: Oh, soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci káva Edušo za 319,90. Penny.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo v šíku, tulám se mezi regály, dám si chlova, díky.
9: Penny.
16: I love you. Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
20: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
21: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
0: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
14: Jasně. Bezkontaktně.
0: No vidá, funguje to.
14: Co to je?
0: Platební brána na poplatky za průjezd.
14: Vždy to je moje cesta.
0: Moje.
14: Koupil jsem ji.
22: A co se tady plnete?
14: Kam jdeš, nechoď tam. Ale že jste to vy.
0: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
23: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
0: Jo.
24: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
25: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
24: Na grilu.

look at their clothes.

Smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
8: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdraví.

0: zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1 000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Nádhera.
4: Díky, kámo.
3: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
8: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
9: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
10: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
11: Tady mi Čenko nepošlete.
10: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
12: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Jdeš do školy?
14: Tak nepojazitelně.
12: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Niceboy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
15: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
16: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
12: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Miniberner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
17: Akci rozkvet. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
18: Čau, Giacomo.
19: Čau, Marko, co ty tady?
18: Já tady chata mám.
19: Ty koupil chatu, tady, proč ty tady?
18: Proč, tady kousek, Penny, 2 kilometry,
19: to jdeme, Penny, kousek, Penny, dobrý tady, chata.
18: O, mangiare.
20: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme, vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
9: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: Jdeš do školy?
4: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Niceboy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
13: Tati, co to je?
14: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
15: Přemku, jenom jsem z okresu.
16: Z Finančáku?
17: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
16: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
15: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
18: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
18: Fio.
19: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow. To je síla.
20: Učím se od mistrů.
19: Vždycky je co zlepšit.
21: Já se vrátím.
19: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
22: Tady jsme!
23: Oh. Trosečník, který není spocený.
24: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
1: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
25: Karlova koruna,
2: Petrova Bohuna, oh
3: yeah. Karláka.
2: Oh yeah, yeah, yeah.
5: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
5: Léto s Penny, hezky česky.
20: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
25: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

nejde to vysvětlit, musíš zažít. Režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi...

0: Go write your own.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Tati, co to je?
1: Ach, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol. Nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 29,90 sunol olej a svijanský más 11 za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
11: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
12: To je mazec.
11: Datár, opravdový elektrospecialista.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
18: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně. A vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
19: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda. Oh,

Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
11: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
12: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
13: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
14: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
21: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
25: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
26: To je mazec.
25: Dotart, opravdový elektrospecialista.
27: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školy.

0: školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17 C Pro s 5-násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. We'll be right back.

happy. Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
6: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
7: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.

0: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
1: Bref zná jednodušší způsob.
2: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
1: Non-stop čistý.
0: A svěží.
2: Nový Bref Color Auto Active.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: To byl Richard.
12: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
14: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
15: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
16: Volkswagen. Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
17: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
18: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
19: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle za

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
13: What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello.
12: Lepší život společně. Unika.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. Popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Unii hobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
4: Klepeta.
6: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON.
13: Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
14: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
16: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
18: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
19: Očko tě zve do kina.
20: Kam jedeš? Ano.
21: Do Berlína.
20: Nemáš kluka?
21: Nemám.
20: To je fajn.
21: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
20: Myslel, že chceš být sama.
21: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělal.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme, vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Oh, soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Sousede, půjč mi sekačku.
8: Až mi vrátíš mlátičku.
7: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
8: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
7: Až mi dáš zpátky obracečku.
8: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
5: OK, tady je.
8: Víš co, asi si jde.
7: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
8: A ty na tu mládičku. Já už vám vyvlácí, no.
9: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
10: Fio.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
15: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.

0: Komoda.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
8: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
3: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
4: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
7: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
8: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
12: I love you. Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
12: Jo, umění dělat život ovocnější.
15: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
16: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No, a to je pěkný. To je pěkný?
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradice

0: Tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Létu, že pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
4: Očko tě zve do kina.
5: Kam jedeš, ano?
6: Do Berlína.
5: Nemáš kluka?
6: Nemám.
5: To je fajn.
6: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
5: Myslel, že jsi být sama.
6: Možná nechce. Já nevím.
5: Já nevím.
6: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
5: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: A teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky, až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Čauko.
2: Ahoj.
1: Nazdar. Co se stá z Teplic?
2: Dobrý? Pohoda.
3: Katana 415.
2: Svetlý Brakov. Maximum mám flows jakoby v angličtině a pak tam dosazuju český slova.
1: Já s těba cítím koncentraci.
2: Jo, tak mě nic jako asi neujde. Všiml jsi všeho tak nějak, no.
1: Co jsi si na mě všiml dneska?
2: To tam máme track s Benem, to byl celkem halo kolem toho.
1: Prečo?
2: První nabídka od labelu, co jsem dostal.
1: 70 labelu, ty 30?
2: Jo, jo.
1: Milé.
2: No, hezky to od něj bylo.
1: Priznej se, co jsi měl dneska na raňajky.
2: Steak a avokádo.
1: No a co ten Ginter teda?
2: Já nejsem typ, co by někoho podkopával nohy, co by do někoho jel jen tak, ale když mi někdo něco jako takhle udělá, tak já mu to vrátím prostě třikrát tolik. Ne?
1: Ahojte, práve sledujete Oblek Talk a mojím dnešným hosťom je Katana. Ahoj.
2: Ahoj, jak sa máš?
1: Dobre, čo ty?
2: Pohoda, pohoda.
1: Dorazil si za nami pekne z Teplíc.
2: Jasne, projel som sa, dobre.
1: Cesta dobrá?
2: Jo, jo, pohoda.
1: Tak som rada, že si tu. My vždycky začíname rovno first time v rapu, takže trošku zaspomíname. A zaujíma ma, aký bol prvý hip-hopový track, ktorý si počul?
2: To bude podľa mňa Run DMC, It's Like That.
1: Ty si celkom mladioch, 21 si rol, že máš.
2: Jo, 21 mi.
1: Takže už takýmto oldschoolom si to štartoval.
2: Já jsem to na to narazil, když jsem hrál GTAčko. Jsem měl na PSPčko, jsem měl GTAčko. A myslím, že ve školce nějak to bylo. A tam byla taková scéna, jak tam ten hlavní charakter, vole, tam měl nějakým autě a tam zrovna hrálo Run DMC, It's Like That. Jsem říkal, ty bo, to je skladba úplně. A nevěděl jsem ani, co to je víc, ale pořád jsem to hrál dokola tu mysli, protože mě bavila ta skladba. Takže tak no, v té době nebyl žádný YouTube a takovýhle věci, abych si to našel, takže...
1: Takže rap už od školky.
2: Jo, tak nějaké ono. Spíš jakoby, když jsem byl mladší, jak to byl nějaký pop, elektro a kolem těch 11-12, jak to byl vyloženě čistý rap.
1: A také arebičko, jsi si nešel nikdy?
2: Jo to,
1: to určitě. To už sami těbe hodí těž, teď tě vidím.
2: Erika Baru, jaký Asher a takový, tak to mě bavilo.
1: Čo prvé CDčko, které jsi si koupil?
2: CDčko myslím, že ne, ale vinyl mám. A první, co jsem dostal,

0: Tak to byl Tyler Igor. To jsem dostal na vinylu a od té doby jsem začal sbírat vinily.
1: Kolik máš?
0: Něco kolem 20 zatím.
1: OK. Čo máš tak největší poklad za těba?
0: Tady jsem našel v Luxoru, v Káněho, My Beautiful Twisted Fantasy. To tam ještě mám Thriller Michaela.
1: Nějaký CZSK? Vinyl máš?
0: To asi nemám. Nemám. Mám nějaký CDčka určitě, CZSK, ale to byl nějaký underground, když mi nějaký rapeři jakoby dávali jich CDčka, tak. Takže ty mám. A má asi ten poklad byl ty Michaelova, no. Mám Bad a Thriller.
1: OK, my jsme tuto tému celkom rozobrali aj v aute, kde si nám povedal, čo si počúval, čo máš rád z toho old schoolu a tak, tak si to poďme pustiť.
0: Já jsem byl strašný jako nerd do rapu a hiphopu, jako úplně všeho. Takže proto jsem pak začal rapovat, takže všechny tady ty vlivy, no, dohromady.
1: Takže máš takovou knowledge?
0: No, o americkým rapu, hiphopu, asi všechny éry ti dokážu něco říct, no.
1: OK, cool. Čo si jakoby pozeral nějaké jako dokumenty, alebo...
0: Všechno možný. Poslouchal jsem všechny možný alba, fakt až od 80. když fakt začínal hiphop, až po teď, tak prostě všechno jsem si nějak poslech. Do nějakých interpretů jsem byl víc zainvestovaný, do nějakých míň.
1: Do jakých jsi byl víc, keď jsi začínal se pohybovat? Ani ne, že pohybovat, ale keď jsi jakoby začal počúvať rap.
0: To jo, první to bylo asi ten old school prostě, že NWA, Ice Cube, Tupac a tady ty všichni. Pak z novějších to byl třeba Taylor. Měl jsem i tu éru, že Exe, že jsem poslouchal, ale to bylo tak, nevím kolik, 14, 15. A Taylor, Freddie Gibbs, to mám, to poslouchám doteď. Tak tyjo, tím stylem a tak ještě, tak mě hodně baví i se v roky.
1: Oblékaním.
0: Jo, jo.
1: On je ikona.
0: I jako rapem a tak, yes. To jsem taky hodně.
1: A kdo byl akoby taky první vzor, co tě ovplyvnil?
0: Mě hodně bavil ten Tyler, no. Když jsem byl jakoby nějak v pubertě a tak, tak mě to bavilo, oni dělali strašně moc těch videí, úplně těch vtipných, ty píčoviny, co dělali dřív. Tak to mě strašně bavilo, že dělali hodně skitů a tak a on byl prostě strašně takovej extra vtipnej prostě over the top prostě věci a to mě v tu dobu strašně bavilo, takže mě pak bavila i jeho osobnost jako taková, jeho názory a tady ty věci. Takže Tyler, tyjo, teď hodně, nevím, třeba 4-5 let zpátky jsem objevil West Side Gun a Griseldu. Jsou rapeři z toho, z New Yorku. Je skupina, je to West Side Gun, Benny Dubočar a Conway. Stylem jsou třeba jako Carlo.
1: Tak pojď nám tam hodit na záver tento track nějaký.
0: On má podle mě Carlo i po nich pojmenovaný to jeho kafe.
1: OK.
0: Je tam, oni tam v refrénu mají Tell Virgil, put brick on my brick. Že Virgil vždycky psal třeba na boty, že tohle je podrážka, takže na brick, že aby napsali brick. Hodně jakoby grimy, poeticky samplovaný jakoby rap. A tvrdý, no, prostě gangstři. Dej jim to věřit.
1: Dobrý beat. Čiž to ma baví.
0: Jo.
1: To si hodím do môjho Spotify playlistu. No a čo tvoj prvý rapový koncert, na ktorom si sa bol pozrieť? A koľko ti bolo?
0: To není tak dávno, podľa mňa. Mi bylo tak 16.
1: Takže 5 rokov.
0: 5 let. A bylo to tady v Praze. Tady někde u řeky to bylo a byl to Denzel Curry.
1: Žlutý lázně.
0: Žlutý lázně. Tak tam jsem byl a to bylo k tomu jeho albu, taky to modrozelený album. Melt My Eyes, See Your Future se to jmenuje.
1: Čo tvoje prvá studio session?
0: Studio session, to jo... To mi bylo asi 16, 17 taky. A to bylo u nás v Teplicích. Vzal mě vlastně jeden můj kámoš, který jsem znal, a vzal ještě trnovanskýho prince, který ho mám teď na fitu, na Novoď Polzu. Tak jsme šli všichni tři do studia a šli jsme prostě freestylovat, jakoby. A to bylo úplně nějaký moje první rapování vůbec čehokoliv. A tam něco začalo bavit, no. A říkali, že i jako s ním dobře za tím Mikem a že i prostě mám nějaký styl už v té době a tak. A že bych to měl zkusit, no tak. Od té doby jsem jakoby fakt jel. Každý týden jsem byl určitě ve studiu a pak to bylo už každý den.
1: Kdy přišel první shoutout od někoho zo scény?
0: Podle mě to byl Marko Damian, že jsem s ním tady vystupoval tady v Nodu.
1: Jo, tady, jako keby v Roxy, ale vedle.
0: Jo. On měl skater tour.
1: Takom tom divadle, jako keby, to byl zajímavý prostor, tam jsem byla.
0: A já jsem hrál před ním, on hrál po mně. Nějak moc jsme se v ten den neviděli, chvilku jsme jako si povídali backstage a tak. Ale až jakoby rok na to jsme se jakoby poznali víc, když jsme pak dělali spolu tracky.
1: Vy vyzeráte na fotkách jako taky bratranci.
0: Ne, je to tak. Zase ztracený nějaký.
1: Máte taky vibe rodinný mezi sebou? A jaký máte
0: Jo, máme
1: vzťah?
0: to takový, že mladší, starší brácha takový, no. Takže hodně mi sednul, no, takže i povahově všim i jak se vyjadřuje jakoby hudebně. Takže Marko, no.
1: Ještě bude další spolupráce?
0: Já si myslím, že určitě.
1: A ste v kontakte, akože ja neviem, píšete si, voláte si, alebo, lebo Marko, podľa mňa, on keď bol u mňa v rozhovore, tak on mi vral, že on si tak vyvoláva s ľuďmi.
0: Jo, to měli jsme jako období, kdy jsme se jako hodně psali, hodně volali a tak, jako na denní bázi skoro. Teď jakoby každý pracuje na svých věcech, takže to je takový to, ale vždycky se vidíme, tak to je jako no prostě dobrý kámoši, víš co, že nemusíme spolu mluvit pořád, ale víme o sobě a jsme kámoši, takže tak.
1: Yes.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
4: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Billa klubu za 109,90.
10: Billa.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
18: Nádobí Fabíne.
17: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
19: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
20: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
21: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
22: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
23: To je mazec.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
26: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
27: Omoda.
25: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
28: No.
25: Oh.
0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
18: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
27: Honey, you

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový den?
1: Jsi myslel, že jsi být sama.
2: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bakárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Palena, pila, go, go, go.

0: Ty na albume si viackrát spomínal, že nepiješ, nehulíš, že ideš akoby čistú hlavu.
1: Jo, jo.
0: Predsa len je to rok dozadu, tak ako to máš teraz?
1: Ale jako sem tam se jako napiju, že teď jsme hodně měli jako oslav a tak, takže příležitostně, ale že bych jako aktivně pil, že třeba na shows a tak to jako někde no.
0: Akože vôbec?
1: Ne,
0: nedáš na show?
1: Ne.
0: Ako prečo si nedáš jedného panáka ako na uvoľnenie, pivko?
1: Vôbec, nic.
0: Ani po show, ako za odmenu?
1: Mm-mm.
0: A čo si dáš za odmenu po show?
1: To, moje odměna je to, že tam můžu být prostě a že udělám dělo show, víš co, a ten pocit
0: potom. Musíš dát něco za odmenu. Já pokaždé, když natočím rozhovor, tak si jim dát nějaké dobré jedlo. Většinou Korejsku, dneska tam idem zase a to mám jakože za odmenu, tak mi nevrál, že ty si po show nedáš nic za odmenu.
1: Tak nejsi odměnou a to je prostě moje práce, víš co.
0: Tak já nevím, backstage něco si nedáš, něco z rideru, co tam vždycky máš.
1: To mám spíš jako pro lidi, pro moje lidi, víš co. Že jako ten rider je většina pro ně, jakoby. To je jakoby,
0: alebo si ještě, dobré, dokážem si ještě představit, že může být odmena, že se potom stretneš s fans po koncertě a dostaneš tu energii nějakou do ten feedback a tak?
1: Jo, jasný, jako všechno tady to, ale nemám vyloženě, že skončil jsem show, jdu se odměnit, to prostě ne, to je můj denní chleba, jakoby, no, prostě.
0: Akože mne na tebe príde, aj keď ťa vidím niekde hovoriť vo videách, alebo aj takto, keď sa s tebou bavím a celkovo tvoje vystupovanie, tak ja z teba cítim koncentráciu. Že mi proste prídeš koncentrovaný a taký akože... Vieš, keď napríklad niekto veľa hulí, tak je trošku taký roztekaný a ty budeš akože mega koncentrovaný. Cítiš sa tak?
1: Jo, tak mne nic ako asi neújde.
0: Nič ti neújde?
1: Ne.
0: Napríklad?
1: Všimol si všeho tak nejak, no.
0: Čo si na mne všimol dneska?
1: No, tak vidím tě tady poprvé, takže... Ale přiješ mi jako v klidu teď.
0: OK, tak ještě nahnímavaj. No a... A jako teda vypuštěš paru?
1: Nedokážu žít bez toho, abych šel jako třeba cvičit nebo něco takového.
0: Kolikrát za týždeň?
1: 4x, 5x.
0: OK, takže taky ideálné.
1: No, míchám do toho i boxování. Teď, takže...
0: A čo teda cvičíš, nějaký silový trénink?
1: Jo, normálně do fitka a jsem tam si jdu zaboxovat, no. Takže potřebuju to, no. Měl jsem období, teď, když jsem se stěhoval, že jsem vůbec jako nechodil a byl jsem jakože vyložený na dně. Že prostě... A pak jsem šel, udělal jsem track, šel jsem zase do fitka a bylo mi hned dobře.
0: Jakože to mega chápu.
1: Vyloženě to potřebuju, no.
0: Já
1: i jako tracky prostě.
0: Já bez fitka, prostě to nejsem já.
1: Fitko, no.
0: Ale techno-yoga tu bude.
1: Musíš zajít.
0: Šel by si na techno-yogu?
1: Jo, asi ne, jo. Ale jako nějaký meditace a tak, to jsem jako zkoušel. To jako na vyčištění hlavy a tak. Nebo na soustředěnost. Ale techno-yoga asi ne.
0: Těba viac beru také ty...
1: Jak je to hloupání, jo? Jo, zoplul bych se.
0: Yes, jak Helenka Vondračková.
1: No,
0: pojďme si rovno pustit Helenku Vondračkovou a další věci, co si nám pustil v autě. No tak jo, tak pojď nám, Katana, něco pustit. My totiž to máme playlist Scar for Way a vždycky nám tam akoby interpreti hodí a songy. Tak pojď nám dať teraz tvoj najblíbenější track, co si jdeš.
1: Jo, hodně si teď jedu Bibi Chief a Miami Bass. Jmenuje se to Ghetto Love Story.
0: Ty jsi zamilovaný.
1: Tak prosím tě, to už není láska tady to. Já už jsem z mojí 4 roky, takže to už
0: 4 roky?
1: Jo, to už je přetrvávání.
0: Ale vždycky, po 4 rok?
1: My vždycky každý rok říkáme, že já už jsme spolu nějak dlouho, ne, už bychom to měli ukončit. Ale ne.
0: Víš, jasný. Že to po 6 ještě přijde nová vlna. Fakt,
1: ne,
0: po 6, já jsem byla až nejvíc zamilovaná po 6 rokoch. Ještě vidíš.
1: No i teď jsme se jakoby nastěhovali spolu, takže teď teprve se poznáme jako na 100%, si myslím. Mm. No, takže Baby Chief, Do It, Get a Love Story.
0: Tak daj to tam. To jsi počoval cestou tu?
1: Cestou jsem se nic neposlouchal.
0: Ještě já mám strašně ráda. Teraz si idem hodně také, že české, slovenské, také ty staré klasiky.
1: Mm-hmm.
0: Máš něco také jako oblíbené?
1: Ze starších českých, slovenských?
0: Mm-hmm, nerepových.
1: určite, ale...
0: Také ty táborakové, čo si rád zaspieváš?
1: Ty je spíš asi nejaký ženský, podľa mňa, než chlapy.
0: Mm-hmm. Helenka Vondráčková, Dlhá noc.
1: No, třeba něco takového. Vondráčková...
0: Nenechaj sa mnou ovplyvniť.
1: Ne, ja tady mám nejaký uložený, co som mi koukal. Vzhůru k výškám, Helena Vondráčková třeba.
0: To neznám, tak daj. To neznám.
1: To sú skladby proste, ne?
0: To je hezké. Ja mám rada všetko o lietaní, znášaní sa, slobode a takom tom odľahčenom pocite.
1: Jo, to je zase takovej free spirit proste.
0: Yes. Aké máš ty také hodnoty životné? Na čom tebe najviac záleží aktuálne v tejto životnej fáze?
1: Tak teď hlavne akoby nejaká cílevedomosť a budování. A som akoby pořád na začátku života, že jo.
0: Kolik ti je?
1: 21. A jsem vyšel prostě ze střední a měl jsem hovno, víš co, takže něco musím postavit. A zatím se to tak nějak daří, no, takže to, pak nějaký asi rodinný život, no, potom, ale za mě něco jako hlavně vybudovat a i jakoby vnitřně se nějak posouvat.
0: Jsi taky, že aj mladší by si nahecoval rodinu?
1: To asi ne. To vidím to ještě nějakých 6, něco kolem, až mi bude 27 třeba.
0: OK.
1: Že jako teď fakt si vyloženě něco vybudovat. No.
0: Žeš mobil, tak čo nám pustíš ďalšie? Tak poď nám pustiť také, že keď si taký sentimentálny niekedy, vieš, že máš takú slabšiu chvíľku, citlivý, tak čo si tak pustíš?
1: Niekdy ako mám nejaký takovýhle to, ale to je spíš, že si procházím nejakým akoby obdobím nebo niečím, ale no, spíš som akoby v tom grindu pořád, takže jakoby moc takovýhle myšlenky nemám.
0: Takže jsi jako keby orientovaný na výkon v životě, alebo jako by si opísal tu svou povahu celkovou?
1: Takový laid back prostě. Nejde to na mě většinou jakoby vidět, když jako se něco děje nebo něco. A hodně jako rutinní člověk, že prostě ráno vstanu, jdu si zacvičit, udělám si jídlo a pak řeším nějaký jiný věci kolem hudby.
0: A jestli poplačeš?
1: To jo, naposled, to nevím, kdy to mohlo být. Možná rok. To
0: fakt?
1: Bylo jako, když jsem se hodně jakoby zhádal doma, no.
0: To bylo... Víš, já mám strašný problém s plakaním, jakože, že já občas mám chuť si poplakať, ale nějak prostě to za mě nejde. Já už keď plačím, tak mě takže 4 slzy mi vytečou.
1: No jasně, no. No já to mám taky, že vykápnou 2 vole a konec.
0: A já to trošku zavidím lidem, kteří si tak vedia poplakat. Já mám toľko kamarátov, čo si prostě raz za měsíc poriadne povrečí a tak to povolia za seba, víš, podle mě to jako,
1: no,
0: že není úplně dobré to tak držet, ale no.
1: Já jsem se hodně jako vádal doma, že to bylo už takový vyhrocený moc a proto jsem se jakoby ostěhoval dřív.
0: Ako od rodiny?
1: Jo, jo. No to bylo asi takový to, že já jsem prostě byl, nikoho nechtěl jako nějak otravovat, tak jsem prostě byl chvilku v autě, prostě jsem bydlil a tak. To byl takový týden prostě a hned jsem si našel v tu dobu byt. Ráno jsem se šel vysprchovat do fitka a pohoda, víc. Jaký nejvíc jako emotional, ale co znám, tak je Tupac asi Dear Mama. To si vybavím, když jako řekneš takovýhle track.
0: A ty máš trošku taký Tupac štýl, ne? Trošku.
1: Jo, jako bylo to, co jsem jako byl více na začátku.
0: Ako, čo sa týka obliekania sa a tak.
1: Mm-hmm.
0: Lebo ja som si vravela, som sa tak kúkala na ten tvoj štýl a vravím si, taký akože, jak aj tanečník trošku.
1: Mm-hmm.
0: Že street dance culture alebo tak.
1: Jo.
0: A teraz keď si povedal Tupac, tak úplne si vravím, to je ono. No a čo car sharing? Skúšal si niekedy v Prahe?
1: Nevím, jestli v Praze, dělal jsem to jsem byl v Maďarsku.
0: Ale každopádně, jakoby v Prahe si můžeš se zapku požičať, keď tu budeš a jazdíš si, kam chceš.
1: ti to je veľa, no.
0: A čo rád s ľuďmi šeruješ a čo nešeruješ v aute?
1: V aute určite nejakou hudbu novou.
0: Rád šeruješ?
1: Jo. Rád ako... I proste lidi, když mi pustí něco, tak to mám rád, jakoby, že... Na většinou prostě jdu v autě, pustím si buď nějaký album nebo svůj playlist a pak už tam ohraný, takže jsem rád, když někdo přijde a pustí mi něco nového.
0: Já si pustím Griseldu dneska se sledovou.
1: Griselda je hard, máš strašně moc dobrý skladeb. A no, nějaký storky nebo nějaký uvažování, prostě jako deep konverzace na dalších cestách, tak to mám taky rád.
0: Jsi taky filozof?
1: Dejme tomu.
0: A čo nerad?
1: Co nerad? Jaký drama, celkově prostě nějaký osobní věci. Si myslím, že do auta ne.
0: A čo si tak kupuješ na benzínke?
1: Na benzínce. Záleží, no. Třeba když jedu z shows, tak nějaký energiťák, když jedu jakoby fakt pozdě domů. Tak když si tam nejdu na ubytko a jdu hned zpátky, tak něco takového. Nebo klasika, no, párek v rohlíku.
0: No tak moc ďakujem, že si dorazil.
1: Taky děkuju.
0: A nech sa ti darí.
1: Děkuju za pozvání.
0: A šťastnú cestu domov.
1: Děkuju.
0: Maj sa pekne, ďakujem.
1: Děkuju moc. Děkuju.
0: Čaute.

0: Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Point up. That thing right there.

0: tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON.
20: Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
24: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
25: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
26: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout. Už vím, jak můžeme letat.
27: No to půjde těžko bez křídel.
26: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
27: Aha, a jak asi?
26: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
27: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
28: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
29: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně.

0: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa, Akučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Jsi myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
0: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: I wish you could stay.
1: Oh, that's what they're doing?

0: show v Česku, kde se nebudeme bavit o sedmi pádech, ale zažijeme jenom jeden. Dobrý večer. Někdy se stane, že se role v televizi nečekaně prohodí a ten, kdo se obvykle ptá, musí najednou sám odpovídat. Náš dnešní host je mistrem rozhovorů a za svou kariéru vyspovídal snad každého, kdo v této zemi něco znamená. Jeho talk show patří k těm nejúspěšnějším u nás a on sám je známý svým klidem a schopností dostat z lidí i ta největší tajemství. Začínal jako hudební novinář a v jeho archivech byste našli setkání se světovými hvězdami, o kterých se jiným jenom zdá. Dnes večer ale nebude sedět ve své židli a nebude určovat tempo našeho dnešního povídání. Uvidíme, jak si poradí s mojí zvědavostí a s mými otázkami. Dámy a pánové, přivítejte Honzu Dětka!
1: Děkujeme.
0: Co? A už je tady první výtka.
1: A ne, tak mám vypadá to pohodlnější, to... no. Ale tak...
0: je to, no, my
1: je to moje židle, no, budget. Jsem si vybíral, no.
0: Všechno to budget. Je o budgetu, no, bohužel.
1: Potřebujete nějaký kontakt na IKEA?
0: Má, ty mají budget?
1: Mají. Dobrý vědět. Prodej, mělo to tři nohy, ale to doděláte.
0: Dobrý vědět. Tak, přátelé, podívejte se, kde to začíná? A kam se to může vyvinout?
1: Děkuji, že jste neřekl, kde to končí.
0: Honzo, víte co? Pojďme se podívat na ten váš začátek.
1: Je to nutný? Jo.
0: Ježíš, ano.
1: Jste jako neřekl, že si mám vzít brýle, ale...
0: Účes je úplně v topu, výška dostatečná. Credo, vanitas, vanitatum. Jo, to znám, ale kdybyste to chtěl tady divákům, když tak říct...
1: Všechno pomine, marnost nad marnost prostě.
0: Marnost nad marnost, tak kurikulum, víte, to je CVčko, takzvaný,
1: ano,
0: že jo?
1: CVčko.
0: Mně se líbí, jak je tady holky furt doplňují. A pozor, po šestiletém studiu na střední škole stavební...
1: Čtyřleté. Teda jasně. To studium bylo šestileté a ta škola byla čtyřletá.
0: Ano.
1: Zaměstnán
0: od roku 1992 až do aktuálního data v hudebním časopisu Rock and Pop. To už pravda není.
1: To už dlouho není pravda.
0: No a z funkce grafomana, mě hrozně zajímá, co znamená jako grafoman. Je to něco jako slavoman?
1: To je, že dostanete do ruky tušku papír, dobře, dneska počítač, a vydrtíte strašně moc písmenek. Prostě píšete, píšete, píšete.
0: K čemu?
1: No tak, abyste si vydělal na stůl.
0: Na stůl nebo na lepší sedačku?
1: No.
0: No dobře, ale grafoman to je...
1: Tak vás mě to bavilo psát, tak jsem prostě psal, měl jsem potřebu psát o všem.
0: Jo takhle.
1: A v 90. bylo o čem psát. To ještě dokonce lidi dávali rozhovory.
0: Najednou jste mohl prostě říkat cokoliv, o čemkoliv, bez cenzury.
1: Spíš si povídat, s kým jste chtěl. Tak když jsem přijeli v roce 90 Rolling Stones a dávali rozhovor, tak...
0: Já jsem přesně viděl, že vytáhnete ty Rolling Stones.
1: Tak byl to první
0: takový... Tak je to pro mě nepříjemný, já začínám, aby mi vytáhnete Rolling Stones tady. Že už jste

0: Ja rozhovor s Rolling Stones.
1: Ja, ale také vy taky pamatujete, ne?
0: Rolling Stones? Hm? Jak to myslíte, Honzo? Ta kapela ještě funguje, nebo ne?
1: Ano, ale říkal jste, že jste taky takové to komunistické dítko, což mě těší.
0: A přesně tak, když jsme byli dva, tak jsem plastovými klíčemi hnal komunisty zpátky do Ruska.
1: A protože to byly plastové klíče, tak se vracej. No a to je jedno.
0: Milovník hezkých melodických písniček a štíhlých dlouhovlasých blondýnek.
1: To bych škrtnul. Miláčku, no, nedívej se.
0: Já mám totiž pocit, že vaše partnerka není blondýnka.
1: Ano, a není ani dlouhonohá. Ale tak to se změní. Ale tak zase na druhou stranu, když si ženu sponzora v nějaký podobě kosmetické firmy, tak ji třeba ukecám.
0: Mohl byste.
1: Aby to byla blondýna. Uvidíme.
0: Mohl byste. No a zároveň jste otec.
1: To je pravda.
0: Ale ne zas takové jako...
1: Co, jako jaký?
0: Nejste úplně mladý otec? Jste otec... počkal jste si.
1: Ano.
0: Se stanete otcem, že?
1: Přesně tak. Abych to víc užil.
0: Jo. No já bych právě chtěl vědět, jaké to má výhody, protože můj táta mě měl ve 22, jo? A vždycky mi dneska s oblibou říká, když já jsem byl v tom věku, tak už jsem měl 16-letýho klacka.
1: Mm-hmm.
0: Myslel mě.
1: Ano.
0: A já dítě nemám.
1: Proč?
0: Já nevím, jestli to je dobrý nápad.
1: Není to nějaká dobrovolnice?
0: Jedna se mě už pár let drží. Ale...
1: Jo?
0: Ale nevím.
1: Ne, ale má to, myslím, že má... Já už ve svém věku nemůžu říkat nic jiného, než je výhoda být starším otcem.
0: Jasně.
1: Protože už toho mladého jako úplně nestihnu, ale myslím si, že jo, že to má určitý výhody. Pak dořešíme. Ale má to tak, myslím, že jo, že člověk se už pak na to víc soustředí, že už mu začne připadat jakože kariéra a tak dále a mejdany a tyhle ty věci. To už jste si odžil, to už nepotřebujete.
0: Už nechodíte vůbec na mejdany, Honzo? No.
1: Nepřijde vám to tak zajímavý najednou, než pozorovat, jak vyrůstá dítě.
0: Mně to přijde zajímavý.
1: Na všech mejdanech už jste byl. Věřte mi.
0: A vy nemáte žádnou tu, já nevím, nějaký vrtoch takovej, že musíte mít hodně práce, děláte hodně rozhovorů,
1: právě, když máte hodně...
0: vychováváte dítě, manželka je bankéřka, tak není to tak, že třeba někde večer prostě po půlnoci si dáte malýho jointa na balkónu?
1: To jsem všechno nikdy nedělal.
0: Fakticky ani tohle ne, jo. Mm-hmm.
1: Jsem dokonce i přestal pít, teď mi někdo říkal, to je jasný, nepiješ, protože zobeš, to je jasný. A pojď na záchod a říkám, člověče, ani to nedělám. Říká, proč potom nepiješ? Říkám, no nepiju. Říkám, nepiješ, nezobeš.
0: Takže jsi nemocný pravděpodobně.
1: Tak asi jo, vypadá no. To tak, trošku mi tady...
0: Když člověk nepije, tak se mu říká, že je nemocný.
1: To je pravda, taky jsem nějakou dobu, když jsem přestal pít, jsem všem říkal, hele, není, no, na prášky nemůžu.
0: Jo.
1: Protože tady v té zemi říct nepiju, já vím, ale pivo si dáš. Nepiju. Panáka? Říkám, čemu nerozumíš, na slovo nepiju. No jasně, to se u nás nepočítá. Jasně, ale když budeš mít narozeniny, tak se ožereš. Nepiju. Já vím, ale když přejdeš na Moravu, nepiju. Nemůžeš to vysvětlit. Teda nemůžete, pardon, abych vám to je to.
0: No. Čeho jsem si u vás, Honzo, všiml?
1: No.
0: Zrajete.
1: Cítím to občas.
0: Jo. A zároveň... Máte to? Nosíte nové oblečení? Vy máte nějakého nového stylistu zcela jistě, že?
1: Ano. Vás obléká taky?
0: Ne. Ne. Protože by jinak mi dal tričko, které mi nedělá liští čumáčky.
1: Dneska oblékal modelky, tak mě dneska neobléknu, takže neházejte to Lukáši Macháčku do dnešeku.
0: Je to Lukáš Macháček?
1: Je to Lukáš Macháček, já to nezastírám.
0: No počkej, a tak to by mě, Honzo, zajímalo, jak probíhal ten meeting, takže... Nechci říct, že jste boomer, jo, ale že prostě Honza Didek,
1: no,
0: po 15 letech, prostě talk show, má to, je to nějaký formát, nějaký zavedený, no. Nějak to vypadá, vy se nějak chováte. On vás musel někdo nahlodat, někdo vám řekl, Honzo, má to být mladší?
1: To ani ne, my jsme si říkali, nebo dostali jsme tip na Lukáše, Lukáš říkal, pojďme se sejít.
0: Ale proč vám někdo dal tip? Protože to si někdo myslí, že...
1: Ne, my jsme, myslím, že hledali někoho, my jsme si říkali, pojďme to trošku refreshovat a někdo mě seznámil s Lukášem, ten říkal, přijď v oblečený tak, jak se oblíkáš normálně, takhle ve dveřích udělal, to fakt ne, to jsem nečekal takhle hrozný, otoč se, převlíkněte ho prosím vás holky, pak přišel ke mně domů, říká, podíváme se do šatníku, říká, přineste velký pytle na mrtvoli, protože to bude lítat. Já jsem nikdy tak svůj skříň neviděl prázdnou, aniž jsem si ty IKEA přivez. A po zásahu Lukáše Macháčka a říká, to bude drahý. A šel nakupovat. S mojí kartou samozřejmě.
0: No a jaký budget jste mu dal?
1: No on říkal, hele, to bude hodně drahý, zkusím sekáč. Říkal, ne, to nepomůže. No bylo to, něco nakoupil.

0: A do dneška to tam teda je takhle zabalený, ale to je jedno.
1: No ale jako mně přišlo, že ten vývoj v tom vašem stylu oblékání tam je. Jako ty kšandy, co? Nebyl to přežitek? Ale ještě to zase takový signature, no takový prostě...
0: Tak já když jsme šli tohleto dělat, jsem říkal, co si mám vzít na sebe? Sako, budu vypadat jako šíp, kraus nebo koťák? Špatně.
1: Šíp, kraus? No snad jenom koťákovi to sluší, no ale furt ta většina.
0: A to máte pravdu, protože na tom sako máte figuru. To bylo to naposledy, co jsem uchleboval.
1: Děkuju. Ale...
0: Pro vás skončí hudba.
1: Tak 3. 93.
0: 93. Co by byla poslední deska, kterou byste si...
1: Lucia in the Sky.
0: Lucia in the Sky. To je 91, ne? Ale to je no, ale...
1: Černý kočky, mokrý žáby.
0: To je 94. Ale... Ale... Děkuju.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
2: Byla.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
11: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
12: I love you!
13: Protože chutná celé rodině.
14: Protože jo nakopne každý den.
15: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
17: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
26: Volkswagen.
27: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
28: No jasně, že jo. E.ON.
29: Dobrý den.
27: Dobrý den. Jste tu dlouho?
29: Už přes 20 let.
30: Tak zásuvky jedou.
31: Díky moc. Co jsme dlužní?
30: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
32: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
33: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně.
0: Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: A říkal jsem si, tak co si zít, jako jít tam jenom v tričku, to mi přišlo takový, že se nehodí do televize. A protože jsem vždycky měl rád Larryho Kinga, který nosil Kšandy, byl tím pověstný, tak jsem říkal, pojďme zkusit Kšandy. A pak se to stalo strašným břemenem. Kdekoliv jsem byl, i normálně říkal, kde máte Kšandy? Říkám, to je kostým. No dobře, ale kde je máte? Říkám. No, a pak jsme jich dostávali spoustu. A myslím, že už jsme pak vyzkoušeli úplně všechny varianty, barevný, papírový, všechno možný, s potiskama, s plackama. A už jsem říkal, pojďme jinam, už mě to nebaví. Už se nedalo posouvat.
1: Ne, to oceňuju ten vývoj. Přijde mi to super.
0: Nejdochtěl Kšandy, mám jí doma ještě asi 6 tisíc.
1: Já vždycky dostávám Kšandy.
0: Dostáváte Kšandy?
1: Jo, nenosím je.
0: A jak se to vysvětlujete?
1: No, to se dá vysvětlit.
0: Tak je to první věc ve vězení, kterou vám odeberou Kšandy, že jo, tkaníčka, abyste se na tom neoběsil, tak jestli to nemá jakou takovouhle konotaci.
1: Že ty lidi předpokládají, že mě čeká kriminál?
0: To ne, ale že říkají, hele, to si hoď, nebo tak něco.
1: Děkuju za tip, já mám rád tyhle ty pozitivní rozhovory.
0: Ano, já jsem velmi pozitivní.
1: 15letá kariéra, kolik těch rozhovorů reálně děláte si někde na dřevíčko čárky?
0: Neděláme, ale teď jsme to nějak počítali k tomu 15. výročí, bo to něco přes 2000.
1: 2000 rozhovorů.
0: Děkuju. Jako 15 let je dlouhá doba.
1: Je to dost.
0: A za druhý, jako rozhovor není nic těžkého.
1: Jaký to tenkrát bylo?
0: Co?
1: No, když jste začínal. Byla televize ještě černobílá, nebo?
0: My jsme jako čekali, až přijde televize. Jsme vyrůstali, ještě bylo jenom rádio, ještě
1: lidi nosili.
0: Byl rozhlas. No a ještě pamatuju ty umělohmotné tabulky, hliněné destičky, ale první to bylo v divadle Viola, byl jsem strašně nervózní a přišel Vojta Kotek jako první.
1: Vážně?
0: První byl Vojta Kotek, ano. Brácha. A mladej, šikovnej, bezvousej takový ještě, a bezdětnej, a neženatej. A pak nějak uteklo 15 let.
1: Jo.
0: No, asi tak.
1: 2000 rozhovorů. Já totiž k vám mám, Honzo, obdiv, protože jste prostě ten Highlander, který si to fakt jako prošlapal, až jste si to došlapal do televize.
0: Jak jinak?
1: Dobrý.
0: No já děkuju, já jsem za to rád. Máte a já jsem strašně vlastně rád, že když jsme šli po 11 letech na tu televizi, tak říkali, že se to chytá. Říkáme, no jo, ale já jsem dělal 15 let pilot pro tu televizi. Tady 11 let jsme dělali, my jsme si vyzkoušeli spoustu věcí, které bychom dělali před kamerou, tak by se ukázalo, že nevídou. Jo, tak když začnete dělat s tím pořadem, tak třeba jako napadne, uděláme to monotematický. Všichni tři nebo čtyři, kolik jich

0: máte, budou z jednoho ranku. Strašná nuda pro ty diváky, když je to nezajímá. Představte si, že zajímáte čtyři fotbalisty k nepřežití.
1: Čtyři striptéry? No, trochu lepší.
0: No jasně, čipendel si pozvěte celý, ale nebo vás napadne, že třeba si připravíte nějaké jako testy nebo nějaké překvapení na toho hosta?
1: Testy? IQ testy?
0: No to ne, to bych se neodvážil, ale dělat. Ale třeba, že si jako na něj připravíte nějakou třeba slepou degustaci, když je někdo someliér nebo když někdo dělá pivo, vyrábí pivo a říká v rozhovorech, své pivo poznám, i kdybych měl po covidu prostě prázdný frňák. Tak jo, prosím.
1: A
0: až ten okamžik vám dojde, ty kráso, co když určí jiný pivo?
1: Když ho co?
0: Co když určí jiný pivo? Co když řekne, tohle je naše pivo? A to mi došlo až ten okamžik,
1: kdyby... Tak bude za to, ne? Za debila.
0: Tak bude za strašnýho, no? A to, chcete mu to udělat?
1: Jo.
0: Majiteli pivovaru? On to poznal, ale já jsem tak dospěl jsem k stejnému závěru. Takže jsme si pak pozvali jinýho, který je milovník opery, říká, poznám každýho tenora, prostě všechny operní pěvce. Tak prosím vás, my tady máme tři ukázky, tři tenory a sváně se je poznáte. Takhle, já mám operu rád, ale ne, že bych ty lidi poznal. Tak tomu jsme to udělali, no. Dneška nemá Miroslav Kalousek moc velkou radost.
1: To je, a jo, on má rád operu, že jo?
0: No právě, někde mi říkali, jo, asistent, on lítá po celém světě, La Scala, New York a tak dále. Tak něco můjdete z opery a on nepoznal nikoho. Jako ale ani jednoho. A já jsem ještě volal Dagmar Peckovi, říkám, řekněte mi tři operní pěvce, který vedle sebe poznáte totálně. Freddieho Mercuryho od Boba Dylana, úplně totální rozdíl. Říká, toho.
1: Jsou operní pěvci?
0: Ne, říkám něco, co bylo, aby to pochopila. A tak mi řekla tři jména a říkám, ne, tom prvním říkám, to nevadí, toho druhého poznáte jistě, to byl myslím Pavarotti. Říkám, nevadí, toho třetího poznáte určitě. No nic, ale tak je to, tak opera je krásná věc, že jo, a tak.
1: Tak nebyl opilej, nebo to, ne? Co se stává lidem?
0: Takhle, já nevím, když jsme se viděli v šatně, tak nebyl, ale pak byl v šatně hodinu a půl.
1: Aha. Dáváte jim alkohol do šatny?
0: Teď jste mě přivedl na to, proč to možná nedopadlo.
1: Jsme na to přišli, no. Člověk se to musí analyzovat zpětně trošičku, no.
0: Jo,
1: já jsem hrozně rád, že to Honzo říkáte, protože tohle to dělat hostům vlastně není...
0: Není to dobrý, není to fér.
1: Máme tady pro vás něco podobného. Mm. A ostatně jste jako hudební kritik, takže...
0: Ježiš, ne.
1: A jste v tom,
0: to
1: já nevím,
0: nejsem.
1: Jste v tom jako kdyby 30 let, takže by bylo jako trapný, kdybyste nepoznal toho Dylana od Pavarottiho. Tak to se dozvíme už za chvíli.
0: To by se dalo podle italštiny, ale dobře.
1: To se dozvíme už za chvíli. A vy si zvete hosty sám?
0: Ano.
1: Proč si takhle ubližujete?
0: Protože když si děláte doma večírek, který může dopadnout strašně, můžete si ublížit, tak ty lidi taky obvoláte sám, ne?
1: Ne.
0: Ne? Dobře.
1: A WhatsApp udělám skupinu, ne?
0: A potom se o tom natočí dokument na Netflix o tom, jak přijelo 20 000 lidí. A chápu.
1: Jo, pozor, jak se to jmenovalo?
0: Nevím, ale bylo to skvělý. Nějaká,
1: znáte
0: víte,
1: to?
0: O čem je řeč? Na Facebooku, myslím, nějaká slečna pozvala lidi, ale nějak se jí to vymklo s rukou.
1: Dala tu pozvánku jako veřejnou.
0: Ano, a přijelo asi 20 000 lidí.
1: Jo.
0: Na zahradu.
1: Někde v Nizozemí.
0: Ano.
1: A jako fakt normálně úplně ty ulice, všude. Skvělý. Chcete být rodič?
0: Myslím, že by vám to nepotvrdilo úplně, že to je skvělý.
1: Asi ne,
0: ale...
1: no, asi ne. I ta policie si užila, no.
0: No, bylo to hezký. Tak to je ano, já si jim zavolám, popovídáme si.
1: Nebyl jste náhodou ve Woodstocku? Teda v 99. v tom druhém?
0: Nebyl, ani v tom prvním.
1: Ani v tom prvním.
0: Ale znám jednoho člověka, co byl, ale jsem tam nebyl.
1: A kdo to byl?
0: Miloš Skalka byl, tomu jsem vždycky záviděl, to je takový hudební publicista, který byl na Woodstocku a viděl Beatles.
1: Na tom prvním?
0: Na tom prvním.
1: Tam jak hrál ještě Hendrix? A kouřilo se mu z kytary? Dobrý. Máte doma gramofon?
0: Máme ještě, teda znova.
1: No, a proč je dobrý?
0: Proč, protože to je krásná věc?
1: No já vím, ale proč?
0: Protože si na to dáte vinylovou desku
1: a... Já vím, a to je starý.
0: Já vím, že to je starý, a co? Jo. Taky si občas někde zapálíte svíčku a to je taky starý, prostě to vzniklo před elektřinou. Ne?
1: Jenom led.
0: Suchý led.
1: Jenom suchý led, ale čárovky. Já si totiž chci taky koupit gramofon. A já bych potřeboval, jestli byste nám Honzo nepomohl s tím říct, proč je to dobrý. Já jsem totiž slyšel, jak se jmenuje syn Honzy Krause?
0: David? Nebo Kraus. Jich má víc?
1: Jo, Kraus.
0: Myslíte asi hudebníka?
1: Jo.
0: No.
1: Tak ten mám pocit, že říkal, že ty desky mají hezký středy. Že ten analog má hezký střed. Že jo?
0: Asi jo.
1: Vy jste hudební
0: publicista. Myslíte tu dírku uprostřed?
1: No.
0: Nebo zvukové středy?
1: Zvukové středy.
0: Zvukové středy, já mám si to, že... A... To asi záleží na reparacích, ne?
1: Záleží?
0: Tak asi jo.
1: Tam skvělej pokec. No nic.
0: A nemusíte mít doma mraky gramofonových disk, vy jste před CDčkovej typ.
1: CDčkovej?
0: Před CDčkovej, ne?
1: No tak to zase pr.
0: Ne? Takhle, vypadáte na Spotify, ale co jsem si četl, jste spíš CDčko. Vy jste určitě doma ještě našel kazetu a přetáčení na tušce.
1: Děkuju a zároveň neděkuju. Kazetu jo?
0: Že jo?
1: No kazetu jo.
0: Slečna kouká opět. Co? Já kazetu?
1: Nevíš? Nevíš kazeta?
0: Verzatilka a kazeta?
1: Hodně kazet na jednom místě je Spotify.
0: Pastelka?
1: Pastelkou, no. Verzatilka, Honzo, vážně jste řekl verzatilka?
0: My jsme používali verzatilku, tušky, pastelky.
1: To je taková věc, ježiš, teď tam úplně stárne publikum. No,
0: stárne, nerozumí akorát.
1: To je ta tuha, ano, která se dávala do toho ničeho a tam byl takový, to byla verzatilka. Ano. Super.
0: Super věc, to byla, na tom se přetáčely ty kazety, co to dělal taky.
1: Ne, nedělal.
0: Jo, dělal. Dobře, protože baterky byly drahý do těch Walkmanů. Walkman to byla, to si vygooglete, to je jedno.
1: Ježiš, to byly krásný časy a vzpomínáte na ně rád?
0: Je to součást mého dětství, ale že bych si šel kvůli tomu koupit Walkman. Díky.
1: Puberty, ne?
0: Ale to jo, má pravdu. Má pravdu předsedo a puberty pozdní, hodně pozdní. A jo, to bylo hezký. Ale že bych si šel koupit dneska Walkmanem, proto abych si připomněl kazety, to fakt ne.
1: No já totiž si jsem zastánce té teorie, nebo je to teda spíš vaše hláška, tak se omlouvám, že ty dobré věci jakoby hudebně mě přišly, že opravdu za mě skončily v těch 80. 90.
0: Který rok?
1: 5.
0: 95?
1: Jo.
0: Pro vás končí hudba?
1: Tak 3. 93.
0: 93. Co by byla poslední deska, kterou byste si...
1: Lucia in the Sky.
0: Lucia in the Sky. To je 91, ne? A to jedno, ale...
1: Černý kočky, mokrý žáby.
0: To je 94. Ale... ale... děkuju. Jo. Tam bychom někde našli shodu, myslím, jako jo? Polovina 90. let.
1: A od té doby už se to fakt jenom jako vykrádá.
0: Já nevím, jestli od té doby se to vykrádá, a záleží, jak pro koho. Mí rodiče, když jsem poslouchal v 80. a 90. hudbu, říkali, to už se jenom vykrádá naše mládí. Mm-hmm. Takže já věřím, že mladí lidi budou říkat jednou to tež.
1: Tak ono se říká, že všechno vlastně vymysleli, jako kdyby Beatles, ne? Že to je všechno na těch pár akordů, ne?
0: Jako, jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: Beatles. Jo.
0: Já si myslím, že to byla nejgeniálnější kapela, ale to je osobní názor.
1: Beatles a BTS ještě.
0: Ano.
1: No. A vy si zvete hosty sám teda, to jsme
0: ano,
1: si
0: to
1: řekli.
0: Ano, jak se dostali za to, myslím.
1: Přípravu, příprava na to samotný to, těch 7 párů.
0: Ano.
1: Trvá den.
0: Ano.
1: A na všechny ty hosty.
0: Na jednoho.
1: Na jednoho trvá den.
0: Mám 4.
1: Mně právě přijde, že jste dobře připravený. Já jsem na té vaší show byl.
0: Ano, proto to je, děkuji. A proto to je den, no.
1: Koupil jsem si lístek.
0: Ano, já vím. Pak mi říkal, že ho chce proplatit, ale to je jedno.
1: A ještě jste mi ho no to je jedno.
0: Neproplatil. A... říkal, nebo mě pozvěte, on neví, jaký dáváme honorář, ale no, je to tak, no, je to den.
1: Vy dáváte honorář.
0: Vy taky.
1: My dáváme honorář. Musím promluvit s
0: prvním. Bacha, myslím, že dáváme stejnej.
1: Dobrý. Takže my dáváme televizní honoráře. Dobře, tak jo. Tak jo. Používáte na tu přípravu umělou inteligenci?
0: Ne.
1: Lžete.
0: Nepoužívám.
1: Jak to, že ne?
0: Protože umělá inteligence je totéž, co student, který je u tabule a neví. A co uděláte v ten okamžik? Vy víte, že když nevíte u tabule, tak máte za 5, když budete mlčet. Když budete kecat úplný nesmysly, třeba to uhrajete na 4, protože něco plácnete omylem správně. A to je v zásadě umělá inteligence.
1: No.
0: Takže já jsem začal s umělou inteligencí u sebe, zadal jsem sám sebe, když jsem si zjistil, že nemám jedno dítě, ale 4 s někým úplně jiným a pracuji úplně
1: jiným.
0: A pracuji na jiný televizi, no. Tak jsem říkal, tak tohle to si dovedu ověřit, ale když mi to bude kecat o hostech.
1: Ale tak není to pak větší prča? Já tady pravidelně prostě říkám hostům, věk, který nemá, věci, které nedělají, a oni se smějou, a lidi se smějou zase mě. A to je vlastně účel té show, aby se lidi smáli.
0: Jako kolečko, takový, je to jo, chápu.
1: Připravujete knižní vydání o vzniku nejslavnějších českých a slovenských písní.
0: Ano.
1: Bude to velká kniha?
0: Ano, 6dílná.
1: 6dílná? to bude tam těch písní sextalogie.
0: Tam těch písní bude 1500.
1: 1500 písní.
0: Od roku 60 do roku 25. A pracuji na tom 15 let.
1: A jsou nějaký písně, které se třeba jako vyhodil kvůli té velké konkurenci?
0: Spoustu jsme jich vyhodili, protože nemají příběhy. Tohle by měly být opravdu příběhy písní, takže písničky, za kterými jsou nějaký příběhy. A já tak trošku jako napravuju ty zpěváky, že jim říkám, víte, jak říkáte celý život nějakou historku? Mm-hmm. Není pravda.
1: Jo.
0: Mají z toho velkou radost, musím říct.
1: Mm-hmm. No, jako chcete, já nevím.
0: Chcete příklad?
1: No, jasně.
0: Chcete příklad? A písnička pátá, Helena Vondráčková. Ježíš, to je super, že tady je pak pamětníků. A tak mi vyprávěla, ta písnička je z roku 65. A ona říká, mě to pustil dirigent Stočru, stanečního orchestru Českého rozhlasu v autě z kazeťáku. Ten originál mi pustil a říkám, wow, to je nádherný. A tak jsem nadskočila, že jsem se praštila o střechu auta. Říkám, to je skvělá historka. Říkám, to musím zpívat, natočila to a tak. Říkám, moment, 65 z kasety v autě.
1: Aha.
0: Google, umělá inteligence. No jasně, takže v roce 67 byl první kazeťák v autě. Takže zavoláte Helně, říkáš, tohle je to super historka. Nesedí nám to.
1: Ale o 3 roky díl.
0: No ale já si, ne. Říká, to ale není možný. No takže tak, takhle jenom věc si hraju.
1: Honza Dědek je boží, jo!
0: A on mi slíbil dvojnásobný honorář, takže.
1: No a s informací, že to máme velký, se dnes loučíme a děkujeme našemu hostu, kterým byl Honza Dědek. Děkujeme.
0: Děkujeme.
1: A další skvělé hosty a fantastickou druhou sezónu pro vás už v tuto chvíli natáčíme a plánujeme a děkujeme za vaši podporu. Děkujeme.

0: v Česku, kde se i bez koruny na hlavě cítíme každý večer jako královny. Svět krásy vypadá na první pohled jako pohádka plná třpytek a úsměvů. Za každou korunkou se ale skrývá tvrdá práce a obrovská disciplína. Naše dnešní hostka zná tento svět z obou stran, kdy si sama zářila na přehlídkách jako úspěšná modelka. Dneska už ale ona sama rozhoduje o tom, kdo se stane novou královnou krásy. Je to žena s pevnou vůlí a jasnou vizí, která dokázala vybudovat prestižní soutěž a změnit pohled na to, jak má vypadat moderní mis. Dámy a pánové, přichází Táňa Makarenko. Chtěl jsem tě políbit na tvář, ale vím, že to nemáte rády.
1: Říká kdo?
0: Make-up. Tak to já to příště.
1: Tak zkusím. Potom pošel.
0: Příště zkusím. Tak paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máme takhle po čase? Dlouho jsme se neviděli.
1: Dlouho jsme se neviděli. Naposled na můj mis, když jsi moderoval.
0: Ty si to pamatuješ takhle dobře?
1: Já jsem tě platila, jak si to pamatuju.
0: Jo. Tak pokud byste to nevěděli, tak Táňa Makarenko je žena, která si dala za cíl, protože ta mis úplně od toho prvního, nechci říct pokusu, ale od té první verze, té mis, uběhlo kolik let?
1: Teďko na podzim je to 18 let, co jsem to založila.
0: Stálo to za to?
1: Občas si říkám, je to těžký, vybrala jsem si těžký obor, ale baví mě to a myslím, že to je vidět. Doufám, že mě dosledujete.
0: Vy říkáte, že to sledujete, ale možná jste si nepostřehli všechny ty úspěchy, které vlastně ty tvoje dívky minimálně v posledních 5 letech mají. Tak co jsou ty, řekněme, ta top trojka, kdyby se měla zmínit?
1: No, tak my jsme vyhráli vlastně 2 Grand Slamy. V roce 2024 to bylo...
0: Hrajou ty holky i tenis?
1: V soutěži krásy jsou taky Grand Slamy, to znamená, to jsou takový ty největší soutěže krásy, které existují ve světě. A skrz tu Miss Czech Republic, oni můžou jet reprezentovat do zahraničí Českou republiku. Mm-hmm. A já je tam vlastně vysílám, připravuju, jsem jejich vlastně manažerka, jsem jejich takový coach, připravujeme se na

0: Olympiádu. No
1: okay.
0: A vyhráli jsme teď vlastně dvě zlatý.
1: Co je Wimbledon teda?
0: Tenis. Grand Slam.
1: Výborně, výborně, Záňo. Je to ano, je to tenis. Ale k čemu by si přirovnala Wimbledon v rámci Miss World? Takže to je crème de la crème, jo? To je to nej.
0: Miss World a Miss Universe jsou takový asi jedničky, ale Miss Universe má v posledních letech velké problémy, protože tam došlo k změně majitelů a tím pádem vlastně ne vždycky, když se změní majitel, může získat se a udržet ta kvalita, takže určitě teďko vlastně v posledních letech asi Miss World je nejvíc a hlavně pro Evropu, protože my máme vlastně dvě Češky, Taťánu Kuchařovou a ode mě Kristýnu Piškovou.
1: Není Kristýna Pišková těhotná?
0: Už maminka, porodila.
1: Už maminka. Mm-hmm. A co, vymluvala si to?
0: To je z lásky, že jo, stvořený, tak co já
1: můžu... Jo, já vím, jako všechny tyhle věci jsou z lásky, pochopitelně, ne, co chtíč, láska. Ale tak, když bys nám to řekla úplně upřímně, není to tak, že máš tam Miss World a ona se nechá, jsem chtěl říct, bouchnout, ale to si neúctivý, tak není to co?
0: Těžko takhle říct, každý máme nějakou cestu. Každý máme nějakou cestu, já bych si také představovala, kdyby jsme celý rok úspěšně mohli tvořit.
1: Mohla třeba dva roky počkat, že?
0: A kdyby jsme mohli samozřejmě využít toho titulu na maximum, ale my jsme se jenom zpomalili. Já si nemyslím, že se to nevyužije, jenom jsme zpomalili a respektuju a akceptuju toto rozhodnutí, které možná nebylo rozhodnutí, možná to tak přišlo, protože, jak se říká, si pán Bůh to tak chtěl, no. Neplánovala to.
1: Neplánovala to? A tak sprdla si maličko za to, ne?
0: Bála jsem se, co řekneme světový paní majitelce Miss World, Julie Morley. Říkám, co jí řekneme. Máme smlouvu prostě. No a nakonec to bylo v pořádku všechno, no.
1: A tak nemůže být jako těhotná prostě?
0: Tam jde o to, že jakmile ta žena těhotná, tak vlastně nemůže cestovat a nemůže třeba naplnit svých závazků, které vlastně má, jakožto žena, která má reprezentovat tu entitu a celkově tu organizaci. Takže ona, když vlastně letěla předávat korunku na Miss World té další ženě, tak byla v 8. měsíci a doufali jsme, že nám to vyjde vlastně tak, aby mohla ještě letět zpátky, protože v nějakém už vysokém měsíci by se lítat nemělo, protože tam může hrozit samozřejmě nějaký předčasný porod a nevím, co v letadle bychom udělali. Takže bylo to trošku o pusu, no. Mm-hmm.
1: My tě doma, Táňo, s naprostou upřímností dost jako obdivujeme. Nám přijde, že jsi taková Sibyla, jako jo.
0: Sibyla?
1: A ty se prostě koukneš na tu holku a řekneš si, ta by byla možná dobrá na Universe, ale tamhle ta vedle, ta by mohla být dobrá World. V čem jsou ty zásadní rozdíly, podle čeho ty sama vybíráš potom, kam se ta dívka vyšle?
0: Osobnost. Já bych řekla, že každá z nich je trošku jiná osobnost a každá ta světová soutěž hledá někoho jiného. Pokud chcete dělat hodně charitu, být dobrý pro nějaký projekty,
1: lídrině. Ne, penízky bych chtěl.
0: Penízky bychom chtěli všichni, i ta slečna, i já, samozřejmě. Ty dívky jsou můj produkt a já z nich samozřejmě
1: tvůj
0: nějak
1: produkt,
0: monetizuju.
1: Máš
0: tak logicky, že jo? Tak každá firma má nějaký produkt.
1: Kolik ti dávají? 20-30%?
0: 25.
1: Možná by ti mohli dát i víc, ne?
0: Asi by měli, no.
1: Ty jsi podle mě úplně vyrobila v podstatě.
0: Já si taky myslím, protože
1: já tam napsáno prostě Kristýna Pišková, Powered by Táňa, nebo něco takového?
0: Oni mi vždycky tak jako říkají Queen Maker, no.
1: Queen Maker je dost dobrý. Zvládla bys to i s chlapama?
0: Jako Mr. Maker? Bo Kingmaker?
1: Kingmaker je dost dobrý. Mr. Proper.
0: No. Takže jde o ty osobnosti. Je tam každá vlastně žena je jiná a oni hledají něco jiného, protože Miss World je vlastně britská, Miss Grant je tajská, samozřejmě je tam trošku jiná kultura.
1: Výborně. Když jsme v tom Tajsku, tady je jedno hezký video.
0: Ano.
1: To byla nějaká tvoje holka, nevím, nejsem si jistý, jo, ale pusťte to tam. Ach, jste nepříjemný tohleto. Ona zpívala? Ona v ten moment zpívala?
0: To byl její introduction.
1: Dobrý.
0: A já bych to asi řekla
1: tak... Zapamatovatelná, rozhodně.
0: Myslím si, že si to sama nepřála, takovouhle reklamu, ale podařilo se jí být virální a někdy i z té negativní reklamy potom můžeme samozřejmě těžit pozitivně.
1: Někdy?
0: Někdy, ano.
1: Tohle nebyl ten případ, ale někde jo.
0: A tak počkat, možná nebyla zas tak kvalitní na to, aby se mohla umístit, ale za to dneska každý její jméno ví a zná, právě protože se stal tady ten pro ní fakt, že jo.
1: Takže jak ty byste jako manažerka zmonetizovala?
0: Pořídila bych jí kvalitní fazety, teda. Asi teda. A ne nějakou protézu.

0: No, když budu dneska trochu konfrontační k tobě, tak je prostě vidět, že ty tvoje holky jsou najednou, jsou atraktivní, jsou i úspěšný, je jich opravdu celá plejáda, nestihneme je tady všechny jako vyjmenovat, ale vlastně mi jako přijde, že Lucka mi vždycky doma říká, Táňa určitě vybere tuhle tu by poslala tam, to je mi úplně jasný. Ale trošku se opomíná to, že vlastně na těch tvých soutěžích je taková formální porota, nebo... takhle, chci se zeptat jinak, ovlivňuješ porotu?
1: No, právo veta.
0: Máš právo veta?
1: Samozřejmě.
0: Aha, takže když ti nejdou na ruku, tak můžeš říct, že...
1: Já nejsem,
0: a kolik těch práv máš?
1: Já nepodepisuju ale smlouvu s nejlepší kamarádkou. Já pracuju s dívkama, se kterými máme dělat biznis. Uh-huh. Já podepisuju potenciál a ona podepisuje příležitost. Já jí negarantuju, že z ní udělám hvězdu, ale zároveň já jí všechno naučím a zaplatím za ní, rvu do ně živý peníze, aby jsme vlastně mohli připravit, aby byly nejlepší. Každá ta světová soutěž stojí minimálně 2 miliony, co já do té holky musím živě dát, jakoby živý peníze, ne barty a tak dále.
0: Pojďme si to jako zkusit jako vyjmenovat. Je to jak auto teda, tak potřebuješ kola.
1: Tak nejdřív, aby si mohl prodávat to auto a být nějaký dealer, tak potřebuješ nějakou licenci, že nějakou franchízu.
0: No,
1: tak a já si musím vlastně jakoby platit tu franchízu, licenci.
0: To stojí dost.
1: To stojí dost a každá stojí jinak a samozřejmě inflace a tak dále.
0: Hrozná věc, inflace.
1: To přijde vždycky smlouva, na té smlouvě je vlastně o 40% víc a oni vám budou říkat, že to je jejich inflace a vy musíte říct, OK, dobře, tak jo. Chceš, nechceš.
0: Dobře.
1: Takže to stojí hodně peněz, letenky samozřejmě, potom když vyzvete ty světový královny k vám, tak oni potřebují mít business letenky, ubytování, takže vlastně všechno.
0: Letěla jsi někdy z thajská ekonomy?
1: Já jo. Mnohokrát.
0: Jako... Já jo.
1: Já taky.
0: Není to příjemný, když máš dlouhý nohy, což já neštěstí nemám.
1: Já za stolik taky ne, ale některý moje holky jo.
0: No právě, právě. Takže dobře, takže ještě biznesem, to je fakt super. A co dál? Platíš jim i třeba, nevím. Mně totiž přijde, že některé ty holky na začátku, než tě poznají, mnohdy neumějí třeba tolik mluvit.
1: Mm-hmm.
0: A pak nejenom mluví. A pak jenom koukám, říkám,
1: magic.
0: Nepřijde mi na nich nic dost tak jako extra, a nejenom bank, vypadají dost extra.
1: Mm-hmm.
0: Ale přijde mi, že některé z těch vítězek se z roku na rok stávají trošku tvojí kopií, ne?
1: Přijde ti?
0: Pojďme se na to podívat.
1: Co? Ale tak no. To bylo takový už jako dokumentární tečko. Oni se spíš omlouvali za to, co se tehdy dělo. Já koukám na všechny reality show.
0: No právě. Mm. Viděla jsi loňského Survivora?
1: Viděla. A byla jsem v tvým týmu.
0: Já měl nějaký...
1: Imaginárně.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají

0: Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. S popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
17: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
18: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
19: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
20: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
21: No to půjde těžko bez křídel.
20: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
21: Aha, a jak asi?
20: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
21: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
22: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
23: Uni hobby.
24: Jednotka je na mostě.
25: Flexa a kučka a ta...
26: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
25: Klepeta.
27: Uni hobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
28: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
29: Očko tě zve do kina.
30: Kam jedeš? Ano.
31: Do Berlína.
30: Nemáš kluka?
31: Nemám.
30: To je fajn.
31: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
30: Jsi myslel, že jsi jdej sama.
31: Možná nechce. Já nevím.
30: Já nevím.
31: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
30: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Aha.
1: To mi neříkej.
0: Ne, já si
1: nevím. Třikráty.
0: Čtyřikrát, ne snad.
1: Čtyřikrát, jak říkáš? Hele, Verča Biasiol, to je taky nějaká holka. Hele, hele.
0: Karolína Kopíncová, Mariana Bojčenko a Denisa Spergerová.
1: No, takže co?
0: Já bych řekla, že Denisa je mi podobná nejvíc.
1: Jo, že jo?
0: Já vím, to je jako moje mladší sestra. A ještě Markétu Mervikovou jste zapomněli, ale teda, fakt nevím.
1: Taky tě podobná, jo?
0: Taky je mi podobná, ale ono, víš, ono těch holek pod mýma rukama prošlo hodně. Když to teď je vlastně 17. ročník, tak každý rok vlastně máme 10 finalistek, tak už jenom to je 170. A pokud tam máme 4-5 holek, které mě jsou podobný, tak to zas tolik není, ne?
1: Je.
0: Ne. Prostě jsou to hezký brunetky.
1: Já mám pocit, že ty holky prostě upravuješ podle toho, jak vypadáš ty, protože takhle se sama sobě líbíš nejvíc. Já kdybych dělal Miss Sáka?
0: Já si nemyslím.
1: Tak by ty kluci říkali, hele kluci, dobrý, já trošku bych to zlepšil, víš? Nějaký kerky, buď boží, prostě. Víš?
0: Já si nemyslím, že bych je upravovala podle sebe, ale upravuju v rámci třeba stylingu, oblečení, co jim sluší za třeba barvy, jaký jim sluší šperky. Ženy známe, víme, někomu sluší zlatá, někomu stříbrná. Jsme studenej, teplej podtón, prostě je tam toho hodně. A ty slečny to neví a my je to učíme. A pak najednou ta květina rozkvete, že jo? A vypadá krásně.
1: To je jak nějaký vědní obor. Někomu sedí zlato a někomu stříbro?
0: No jasně.
1: Třeba jako upíru mne sedí stříbro.
0: Ty seš třeba studenej typ, takže ty seš stříbro.
1: Že jsem studenej čumák jako vlastně.
0: Jsem neřekla.
1: Ale jsem spíš teda na stříbro.
0: Já jsem teplá. Já jsem
1: tak to.
0: Já mám zlato. Mně sluší zlato. I když já můžu mít stříbro.
1: Co tady ten můj kámoš s tím růžovým tričku je to? On je zlatý nebo stříbrný? Mám ho nechat vyvést? Já se omlouvám. Dobrý, pojďme dál. Každopádně. Vy jste taková banda škodolibých zlejch lidí. Dívky dělají velký progres, ale co mě trochu znervózňuje, že ty si už teďka někde snad ofiko řekla, že holky, které se přihlásí k tobě do Miss, pakliže mají, řekněme, dobrý výtlak na sociálních sítích, tak jsou... už mají prostě nějakou výhodu oproti těm.
0: Jsem řekla, že to může být výhoda a to nemůžeme zpochybnit.
1: To teda nemůžeme.
0: No, já si myslím. Pořád Miss je biznis, protože já do těch žen vlastně investuju energii, čas, finance a my doufáme obě dvě, že se nám to vrátí. Jí investovaná energie a čas, stejně by ho do něčeho musela dát ten čas, většinou chodí holky do školy, tak nepou na pivo, půjdou na soustředění Miss, to je taková vlastně vyšší dívčí, to je dokončovací škola ta Miss. My tam dokončujeme a učíme to, co se neučí ve škole, anebo doma. Společenská etiketa, vystupování ženy ve společnosti, retorika, řečnictví.
1: Co ty holky, co ty mladý drendy tak jako nejvíc opomíjejí?
0: Opomíjejí? Na co zapomínají nejvíc?
1: Co tebe po těch 20 letech praxe, no vlastně ještě víc, jo? Co ti jakoby naštve?
0: Když řeknou záchod a ne toaleta.
1: Takže kdyby nějaká buchta řekla, že jde na hajzlík, tak...
0: A vždycky opravuju, chodí na toaletu.
1: To je ale dobrý, kdo říká, že jde na záchod? Zase každej ne, jako... Pane bože, Táňo, nekoukej se vůbec za publika.
0: Dobře. Do parády.
1: Takže to, a co dál? Co tě tak jako napadá?
0: Oni jsou většinou jako velmi šikovní, protože my máme takový náročný ten výběr, že máme od castingu po celé vlastně republice roadshow, tak vlastně potom vybereme 20 dívek, která má challenge, máme vlastně challenge talentovou, řečnickou, top model, bikiny, sportovní, ty challenge jsou eliminační, takže po 5 challengech při 2 eliminacích dojdeme k 10, ta finálová 10 potom dál pokračuje, máme to.
1: Já nechci být zlej, ale nejsou někdy takový ty jejich volné disciplíny dost trapný?
0: To by si se divil. Teď nám vyhrála vlastně slečna, která sice zpívala, ale druhá dělala stand-up komedii třeba.
1: Byla dobrá.
0: Byla dobrá.
1: A bude teďka to 23.5. ve finálový 10?
0: Bude.
1: Jsem se tě nachytal.
0: Ne, já si pamatuju všechno. Je to, co měly holky na sebe na castingu. Tady nevím, prostě si to pamatuju, no. Jo.
1: A co měla teda stand-up komička na sobě?
0: Bílý šaty.
1: S tebou to musí být komplikovaný nás.
0: Mně na těch holkách záleží a vždycky na tom, na čem ti jako záleží, tak to vnímáš detailově, prostě zkoumáš křížem krážem, zepředu dozadu, takže mě to baví, no. Zepředu dozadu. Já vidím, na čem přemýšlíš.
1: Ne, vůbec ne. No, protože já jsem skrz ten Instagram, o kterém jsme tady mluvili, tak jsem tím trošičku narážel právě na Verču Biasio. Dominika Aladžia vlastně

0: byla v tvém castingu dva roky zpátky? A ty jsi řekla ne. A teď byla a ty jsi řekla jo.
1: Ne, tak to nebylo.
0: Ne, nebylo.
1: Jak to bylo? 2023 přišla na casting, ale potom vlastně, když zjistila všechny ty termíny, které by čekaly v rámci zahraničního soustředění, protože vždycky se někam jako lítá, kde vlastně točíme medailonky, máme tam média a děláme vlastně promo, tak nemohla být součástí tady těch zahraničních vlastně výjezdů, protože už měla letenky do Dominikány, kde bydlí její tatínek, tak jsme se domluvili, že přijde později, byla mladá, byla 18, teď je stále mladá, ale už trošku možná moudřejší ve 20.
0: Má šanci na to, je v desíce?
1: Je v desíce a šanci má.
0: A na kterou z těch?
1: Ona si vybrala, že by chtěla aspirovat jenom na jeden titul. Já určitě nedávám to, co jenom dívky chtějí, ale určitě si myslím, že ten titul, který ona si vybrala, tu Miss Grand International, to je to Tajsko, ale ne zrovna tato soutěž, tak tam by se zrovna jako hodila. To je taková expresivní soutěž, taky hodně jako stage presentation, je to taková jako sexy prostě soutěž, kde musí být prostě na tom mole ty gazely.
0: Koukala jsi teď na ten dokument o Amerika hledá top modelku?
1: Amerika hledá to samozřejmě, ale tak to bylo takový už jako dokumentární teďko. Oni se spíš omlouvali za to, co se tehdy dělo. Já koukám na všechny reality show.
0: No právě. Viděla jsi loňskýho Survivora?
1: Viděla. A byla jsem v tvém týmu.
0: Já měl nějaký...
1: Imaginárně.
0: A nemá nějaká z těch holek, co tam máš, bohatýho tátu, který by mi koupil loft?
1: A ty jsi najednou na kluky, nebo co?
0: Jsem vždycky trošku byl, ale čekám ještě s coming outem. Tak co si teda myslíš? Tak co si teda myslíš o Amerika hledá top modelku? Kdyby se to teda nějakým způsobem zreplikoval, jde to v dnešní době ještě natočit, když se dneska nesmí o někom říct, že je tlustej?
1: Myslím, že se doba hrozně mění, stejně jako lidi řeknou, že třeba za Zapletala to bylo super, ta mis. Jo, dobře, možná v jejich očích, ale samozřejmě...
0: Zapletal byl boží.
1: Dobře, ale vlastně ty soustředění...
0: Zlatý časy tenkrát ještě, jo, promiň.
1: Ty jsi takhle starý?
0: Jsem, no.
1: Jako... Tobě je 38, ne?
0: No.
1: No tak jsi o rok starší než já.
0: O tři. Teď kolik je? 36, ne?
1: 37 teďko.
0: Ty jsi taky říjen, ale. Ty jsi taky říjen.
1: No. No každopádně nevím, jestli by to takhle mohlo fungovat, určitě by to muselo být nějak jako modifikovaný k nějaký jako moderní době, k nějakým samozřejmě věcem, které jsou dneska, že nemůžete ženě říct, že je tlustá nebo že je hubená a tak dále, což já bych si nikdy nedovolila vlastně, takže mně by se to nelíbilo takhle drsně to dělat, ale líbí se mi ty ženy challengeovat, ale spíš v tom, že musí pochopit, že bez práce nejsou koláče. Já opravdu ty moje slečny učím, že je důležitý pracovat, musíš pracovat na 200%, aby to lidi viděli aspoň na 100, protože nikdy nikdo neuvidí celou tu škálu věcí, co ty děláš. Ne?
0: Ne, já jsem úplně...
1: To čo? Rezonovalo v tobě.
0: Vy jste pochopili. Táňa je paní doktorka.
1: Filozofie.
0: Filozofie. Má to vůbec nějaký praktický využití?
1: Hele, tak praktický využití, no tak ono sice filozofie, ale já mám vlastně jako mezinárodní vztahy a diplomaci.
0: Jsi diplomatka, jo?
1: Velká, no.
0: Jo?
1: A teď jsem nastoupila na docenturu, takže ještě učím na vysoké škole.
0: Ty krásná.
1: No. Děkuji.
0: Nějaká soukromá?
1: Soukromá? A já bych asi nezvládla jako teďko státní, už v tom jako všem, co jako dělám, si myslím. Nebo já teďko vyuču na soukromí.
0: A ty jsi prostě profesorka Makarenko.
1: Ještě nejsem profesorka.
0: Ale jako...
1: Budu docentka, no. Profesura je pro lidi, kteří chtějí být učitelé. Já nechci být učitel.
0: A teď učíš.
1: Ale já musím učit proto, abych mohla udělat vlastně doktorskou zkoušku.
0: Není to oxymoron? Cizí slovo, pozor.
1: Jakože si protiřečíme, jo?
0: Ano.
1: Já to znám, tady ty slova.
0: Tohle to jsou Beta na otázky, já jsem Koťák a tohle to je paní doktorka Taťána Makarenko. Ano, je to ředitelka soutěže Miss Czech Republic. Už 23.5. ve vašich... Kde to bude?
1: Nová Avantplay.
0: Co?
1: Nová Avantplay.
0: Na nově? Avantplay. Zase to bude dělat Ondra Novotný?
1: Ne, letos ne.
0: Ale... Tak to, abych se rychle podíval do mailu. Marku, a kdo to dělá, prozradíš?
1: Ještě ne. Ale... Je to, ale letos je next level, takže...
0: Leoš,

0: Sliborem. Leo Sliborem a s Mikýřem na hlavě.
1: Co to je kombo?
0: Ondra Sokol, Leoš, Bouček a Mikýř.
1: Wow.
0: A Banášová.
1: Wow.

0: hlavičku.
1: To se mě nachytala a děláš to na schvál. Tak pojďme se na to podívat.
0: Jo, takhle.
1: Tak jak bysme ty holky teda seřadili, no?
0: Tak samozřejmě
1: na prvním místě,
0: místě moje Kristýna Pešková, nahoře tamhle vlevo.
1: A co ta 21?
0: 21.
1: To je taky, to je taková, taková zedníková trošičku, ne?
0: To je dívka z Polska.
1: Ano, to je dívka z Polska.
0: To je dívka z Polska, ano. Mně se velmi líbila tady 2013 Filipínka, 2017 se mi velmi líbila Intka.
1: Takže to je Megan.
0: To je Megan, ano, Megan Young. 2017 je... To je Intka, to je Sheed...
1: To je přece Manuši.
0: Manuši. 2018 je Mexičanka.
1: To je přece Vanessa.
0: Vanessa. 2019 je... Ježíš, tam ona je z toho Karibien, jak se tam...
1: No, to je Tony z Jamajky.
0: Jamajka, yes. 2015 je Španělka, 2016 je Puerto Rico a 2012 je Čína.
1: Vy jste jí to řekli dopředu?
0: Ne.
1: No dobrý, ale tak jako... proč se ti třeba líbila ta Megan, tady ta Megan?
0: Roztomila. Byla výborná řečnice a měla krásný charitativní projekt a dlouhodobě pořád přispívá pro komunitu, takže to nedělala jenom díky tomu titulu, ale opravdu chtěla nějaký impact udělat.
1: Takže už má nějaký background prostě.
0: A to měla ještě než jela reprezentovat, no, takže to byla pro mě jasná.
1: Táňa Makalenko. Děkujeme, že jste sledovali další díl Koťák Live. Fanděte krásným duším a zase brzy na viděnou.

Dámy a pánové, takže tady jste viděli, co všechno se skrývá za tím mnohaletým průzkumem a jaké opravdu produkty tedy nabízí tato francouzská kosmetika a hlavně, jak je nám nedostupná. Takže přátelé, pojďme si to shrnout, veškeré ty základní informace, co tedy dnes máte u nás možnost získat. Takže opět tedy řekněme si, je to francouzská značka Kaderm, za kterou stojí tedy také patentovaná technologie, schválená tedy dokonce zaznačena i v lékařské knize, takže je to fantastické propojení mezi vědou a medicínou a zvláště potom molekula kappa elastin, velice důležitá složka. Takže tato laboratoř byla díky důkladné spolupráci a práci francouzského národního střediska pro vědecký výzkum a univerzit medicíny schválena jako jakýsi specialista na kosmetiku proti stárnutí a také v oblasti lékařské kosmetiky. Takže zaslechli jste i ve videu, že opravdu tato kosmetika je dokonce vhodná i na popáleniny, dokonce vhodná i pro ty velmi, velmi senzitivní typy pleti, které mají třeba potíže s nějakými výraznými alergickými reakcemi nebo ekzémy. Přátelé, biopeptidy, kappa elastin, veškeré inovace v patentovaném lékařském výzkumu právě dnes také v těchto produktech, které pro vás máme. A proč je, nebo v čem tkví síla kappa elastinu? Je to, že dokáže zpomalit proces stárnutí. Krásně tedy dokáže vyhlazovat vrásky. Tyto produkty zvlhčují úžasně pokožku, takže dochází k nejlepší hydrataci. Samozřejmě i podporuje obnovu tedy kožních buněk, no a zároveň tvorbu těch nových. A krásně tedy sjednocuje i tón pleti, čili absolutně revoluční molekula, která je zdokonalená tedy v tomto právě výzkumném místě a je tedy stvrzena francouzským národním střediskem pro vědecký výzkum. Přátelé, dříve tedy to, co se i válečným veteránům tedy předepisovalo pro právě jejich potíže, tedy tak přesně takovou tu kvalitu mají tyto produkty. Tady vidíte tedy pro srovnání, proč kappa elastin je absolutně tedy top složkou, kterou můžete v kosmetice získat ve srovnání s přírodním elastinem, jak je na tom třeba hydrolyzovaný elastin a jak kappa elastin, který má tedy nejefektnější, nejrychlejší účinek.

0: Na to, aby opravdu struktura pletě byla krásně podpořena a opět tedy ta elasticita v ní byla zachována. Takže přátelé, tady máme pro srovnání, jak asi vypadá běžně, jak to vypadá, když nám tedy elastin začne ubývat. No a přátelé, jak kapa elastin, vidíte ten rychlý nárůst, prakticky žádný pokles, naopak tak jako plynule narůstá tedy stupeň regenerace s pomocí právě této složky a tedy samozřejmě následně této kosmetiky společnosti Kaderm. Takže tak toto vypadá v místních laboratořích, kde tedy dochází tedy právě vytváření tedy těchto špičkových produktů. Takže přátelé, to je právě úžasná záležitost a vidíte tedy, že opravdu tady toto je stvrzeno z mnoha stran, nejenom vědci, ale také lékaři, a proto tedy jsme rádi, že konečně po tak velice dlouhé době, ani si nevzpomínám, kdy naposledy jste tady kosmetiku Kaderm od nás mohli získat. Takže naprosto špičkové tedy opravdu kosmetické záležitosti pro péči o pleť, jak tedy denní, tak i noční, a také dnes budete moci získat jeden mimořádný a speciální produkt. Takže přátelé, takže toto je ta kniha, o které jsem tu mluvila. Je to takzvaná kniha lékařů, která se obnovuje každý rok. A právě tyto medicínské postupy francouzské kosmetiky jsou do ní taktéž zaznačeny. Proto tedy ve Francii se může stát, že tedy vám je předepíší. Přátelé, ale pojďme se tedy podívat na video, kde zrovna jeden z lékařů tedy hovoří.
1: Kapa elastin je silným činitelem buněčné regenerace, díky němuž je velmi silným činidlem proti stárnutí. Byl vyvinut výzkumy v nemocnicích a na univerzitách. Kapa elastin má schopnost proniknout hluboko do kůže a aktivovat produkci kolagenu a elastinu. Tyto dvě molekuly jsou nezbytnými složkami pro mladistvost pokožky. Kapa elastin vede k viditelnému snížení hloubky vrásek. Rekonstruuje to, co bylo v průběhu času poškozeno, a tato skutečnost je vědecky proklamovaná. Z vědeckého hlediska mohu říct, že kapa elastin je nejúčinnějším činidlem proti stárnutí, exkluzivně prezentovaným v kosmetické řadě Kaderm.
0: Takže tak, jak nám to potvrdila paní lékařka, opět se podíváme tedy na ty informace, které máme k dispozici. A kde tedy, milí přátelé, uvidíme, jaké jsou výsledky. Takže po dobu 28 dní, čili prakticky měsíce, 32 žen mělo možnost vyzkoušet právě tuto fantastickou kosmetiku Kaderm a tedy zmiňovaný kapa elastin. Přátelé, podívejte se, k jakým úžasným výsledkům došlo. To je téměř 100% účinek a to je opravdu něco nadstandardního, přátelé. Takže počas tedy tohoto testu, toto jsou konečné výsledky po těch 28 dnech, takže zjemněné vrásky v případě 96,8%, vylepšený vzhled pokožky o 96,7% a rozjasněný tón pleti 91,1%. Takže opravdu to jsou extrémně vysoké výsledky a vidíme tedy, jak je to podloženo, proč tedy tyto produkty jsou tak velmi oblíbené, jenomže my máme tu smůlu, že u nás tedy běžně dostupné nejsou. Tak a podívejme se, to jsou další výsledky. Takže za ty 4 týdny, za těch 28 dní, došlo tedy k výraznému celkovému zlepšení pokožky, tedy daných dam, těch 32 dam, které se tohoto průzkumu zúčastnily, o 97,2%. Dokonce se vyhladily obličejové vrásky o 90,9% a 96,5%, kdy se zvýšila tedy elasticita a flexibilita pleti. Takže opravdu, milé dámy, o pár let mladší a vůbec není potřeba na nějaké drastické zákroky. Vidíte, když použijete skutečně profesionální a špičkovou kosmetiku, i bezbolestně se to může povést. V 90,3% došlo k okamžitému účinku, viditelnému a pocititelnému, kdy se kůže zjemnila a byla hladká. 93,5% tedy, tak to byl nárůst obsahu vlhkosti, to znamená hydratace fantastická. A 96,8% tedy, tak o takovýto nárůst pevnější a tónovaná, krásně sjednocená barva pleti. Takže přátelé, opravdu úžasné výsledky. A tady už tedy některé tedy zákaznice, které měly možnost vyzkoušet a tento výzkum potvrdit. Podívejte se. Vidíte, že nejsou vůbec žádné vrstvy make-upu, tedy opravdu žádný make-up, jenom právě kosmetika Kaderm, která byla použita. No a podívejte se, po 28 dní, za 28 dní, pouhý měsíc, a podívejte se, jaké jsou výsledky, to je fantastické. Opravdu jakoby těmto dámám o 5-10 let jsme mohli odepsat. A tato dáma, žádná plastická chirurgie, žádné botoxy, přátelé, nic takového opravdu bolestivého, ale stačí pravidelně oživovat vaši pleť pomocí třeba kapa elastinu. Přátelé, takže toto je rozdíl. Podívejte se kolem očí, ty stíny pod očima úplně zmizely, ty vrásky kolem očí úplně jsou pryč. Krásně sjednocený tón pleti. Přátelé, to je naprostá nádhera a vidíte, že je úplně jedno, jaká věková kategorie. I dámy ve zralejším věku můžou opět tedy zářit. Vidíte teď ty výrazné linie smíchu, jak se zjemnily. Jsou v některých místech prakticky neviditelné. To je opravdu fascinující výsledek, přátelé. To je něco, co si přejeme. A spousta i mladších a mladších, jak dám, tak i mužů, chodí na právě ty zmiňované botoxové zákroky. Podívejte se, tady slečna mladá, jak zase o pár let míň má, jak krásně její pleť opravdu září. Úplně kosmetika Kaderm dodá takovou jakousi jiskru, takový život vaší pokožce. Ať už je problematická, ať už je suší, masnější, krásně tu texturu opravdu dokáže vylepšit. Opět se jí navrátí elasticita. No a vy se zase můžete usmívat naplno. Podívejte se, i ty hlubší vrásky takto po pár dnech užívání se fantasticky zjemní. Takže přátelé, to je nádhera. Takže ještě jednou, kosmetika, která tady byla vytvořena ve Francii, v samotném srdci, a to v Paříži. Tak, milé dámy, milí pánové, to je ono, to je to, co už za chvilinku, oč si za chvilinku budete moci zavolat, ale ať máte ty informace kompletní, teď tu máme ještě jedno velice zajímavé video, tak pojďme na něj.
2: Kapa Elastin by vyvinul vědci v nemocnicích a na univerzitách. Během své práce zjistili, že kapa Elastin má vliv na nepřetržité stárnutí a na redukci vrásek. Kůže se skládá z kolagenu a z elastinu. Schopnost těla je produkovat, ale s věkem klesá, což má za následek viditelné známky stárnutí, jako jsou vrásky a stárnutí kůže. Kapa Elastin je malá molekule schopná proniknout skrz kůži a dosáhnout fibroplastů dermis, což pomáhá stimulovat syntézu kolagenu a elastinu, což má za následek snížení vrásek a pružnější pevnost pokožky, celkově mladší vzhled. Vývoj kapa elastinu je výsledkem spojenectví mezi vědou a medicínou, které vedlo k 500 silným lékařským publikacím. Proto dermatolog aktivně doporučuje použití přípravku Kaderm, které jsou uvedeny v Dr. Books ve Francii. Výrobkem Kaderm se vyrábějí výhradně ve Francii, což nám umožňuje kontrolovat celý výrobní řetězec. Podle mého vědeckého názoru je kapa Elastin nejlepší metodou proti stárnutí, která je k dispozici k obnovení mladistvého vzhledu kůže.
0: Přátelé, ještě 4 šance, ale já si ho tu ponechávám, jenomže času není nazbyt. Takže v tuto chvíli si představíme další tady produkt. A to bude pochopitelně noční krém, který je už nezbytnou součástí mnoha dam i mužů, tedy v koupelnách, kde přesně, když pokožka relaxuje, rehabilituje a regeneruje, tak také ji musíme v tom co nejvíce podpořit. Takže lepší než krém proti vrázkám, opravdová dermatologická péče o pleť, to tedy značka K-Derm říká také o svém nočním krému. Přátelé, naneste tedy na očištěnou pokožku, a to večer před spaním, no a můžete také vmasírovat opět do oblasti krku i dekoltu. Je to na vás, jak moc s ním budete chtít šetřit. Takže tady je, přátelé, opět tedy samozřejmě ve skle, to už také značí něco, dámy a pánové, že opravdu, aby byla zachována tedy nejvyšší kvalita. I tento krém je 50 ml, jak vidíte, opět vytvořeno v laboratořích v Paříži. No a přátelé, tedy takto stačí sejmout to víčko a tady máte krásnou pumpičku, tak abyste neplýtvali si tímto svým vzácným pokladem. Opět můžeme vyzkoušet, jak to tady funguje. Já opět budu velice šetřit. Velmi malinká kapka tedy tohoto nočního krému. Opět vyzkouším zase tady dole na té části, kde jsem neskoušela denní krém. A opět takto jemnou lince vmasírujete velkou plochu. Tady ještě mám také na svých prstech i krásně tady pokožku vašich prstů. Můžete krásně si vyzkoušet. Opět velice decentní, taková jemná vůně, kterou možná někteří z vás ani nepocítí, přátelé. Takže absolutně perfektní záležitost. A přátelé, vidíte, jak se mi ty ruce třpití a lesknou. To je neskutečná záležitost. Takže tady máme o něco méně. Nočních krémů je o něco méně, takže přátelé, opět to bude chtít vaše rychlé a pohotové reakce. Jste, doufám, připraveni, vaše telefony stále po ruce. 36 možností a přátelé, fantastická částka 1756 korun. Takže už tu máme tedy noční krém, taktéž tedy označen jako lifter, opět tedy vám dodá nový lesk, novou jiskru, ale hlavně, když je to noční péče, tak fantastická regenerace, tedy hydratace. A přátelé, tedy opravdu je to úžasná záležitost a myslím si, že tedy u denního krému bych ho neoddalovala. A mezi tím se podíváme zase opět, co k tomu mají říci tedy odborníci. Takže jdeme na to, milí přátelé.
2: Černé studie, zejména ty, které byly provedeny v našem výzkumním zařízení, Národní středisko pro vědecký výzkum ve Francii prokázalo, že kapa elastin je schopen podporovat přežití buněk jak v ceratinu, tak ve fibroblastech. Rovněž je schopen podporovat syntézu extramolekulární sítě, zejména kolagenu a elastinu a všech prvků v elastinovaném vláku. Na závěr mohu jednoduše říci, že kapa elastin je silně účinnou látkou pro regeneraci tkáně, ale také silnou účinnou látkou při inhibici procesu stárnutí kůže.
0: Elasticita, pružnost v naší pleti, to je přesně to, co nám velmi často začne chybět a samozřejmě také se naše pleť vysouší a objevuje se stále více a více vrásek. A vy vidíte, že my tu máme revoluční řešení, revoluční technologie, patentovaná lékařská kosmetika, doporučována jak světem vědy, tak světem medicíny. Přátelé, všechno špičkové laboratoře, špičkové výsledky, to už jsme tu všechno viděli, takže teď, přátelé, protože jsme snížili částku i u denního krému, u nočního to uděláme také a dámy a pánové, nejlepší možnosti 1237 korun, protože samozřejmě noční krém je ještě posílen právě proto, aby fantasticky pleť tedy měla prostor regenerovat a konečně, když tedy nejsme vystaveni takovým tím běžným podmínkám přes den smogu, samozřejmě prachu, no a potom v těch hřejivých měsících i nadměrnému třeba slunečnímu záření. Přátelé, tím vším naše pleť trpí, ale díky používání tedy kosmetiky K-Derm se vám vaše vůbec i textura pleti může výrazně zlepšit a hlavně je to anti-aging kosmetika, to znamená proti stárnutí. hrnutí, na to nejvíce je zaměřená, na to má svůj patent a proto se také proslavila po celém světě, že nejdříve tady opravdu v medicíně užívané produkty, které velmi posloužily třeba válečným veteránům nebo vojákům jako takovým, na spáleniny fantasticky účinkovaly a po přidání tedy této vzácné kapa elastinu, této vzácné molekuly, skutečně došlo absolutně k revolučním výsledkům. A dnes jsme to viděli, ten průzkum, který probíhal pouhých 28 dní, mluví za vše. A viděli jsme i ty úžasné dámy, které se ho zúčastnily, jak krásně září, jak jim to velmi sluší a jak jsou hned

o pár let mladší. Přátelé, no a co si budeme říkat? Ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl vypadat stále skvěle? Stále, jako když nám bylo 20. No tak to už možné není, ale velmi mnoho pro sebe můžete udělat. A navíc, nebude to bolet, není to nic drastického, je to velmi jemné, jemně to voní. A přátelé, podívejte se, po tu dobu, co tu mluvím, tak vidíte tady, kde jsem použila, tady v horní části, tedy denní krém, ve spodní části noční krém. Úplně se mě vypnula tady pokožka. Je krásně hladionká. Takže opravdu absolutně fantastická záležitost, jenomže z 630 možností už jenom 13. Přátelé, já jsem maximálně spokojená. Jsem ráda, že vám je tady můžeme dnes přinášet. A zároveň je to poměrně bohatá nabídka, když si uvědomíme, že tady v České republice, na Slovensku běžně na ně nenarazíme. Máme teď volné linky, takže přátelé, znovu se do toho můžete pustit a hlavně nepanikařte, nezavěšujte, naši kolegové a kolegyně vždycky dodržují pořadí, protože víme, že zájem bude obrovský, očekávali jsme to a také to tak je. Přátelé, denní krém, už se blížíme k vyprodání, noční krém, posledních 9 šancí, takže přátelé, oba dva krémy v 50 ml balení, oba dva ve skle, tedy balené, aby bylo zachováno stále vše pod nejlepší ochranou, aby vám ani mililitr neunikl a abyste ho měli možnost věnovat pouze vaší pleti. A pokud máte nějaké problémy s pokožkou, máte vysoce senzitivní pleť, nebo trpíte nějakými skvrnami, alergickými reakci, akné, velkým akné, toto by mohlo být fantastické řešení pro vás. Takže přátelé, já si myslím, že za 1237 korun to do sebe rádi investujete a můžete právě v tuto chvíli a můžete mít noční krém za 1188 korun. I denní krém, který, milé dámy, je úžasný, tedy toto je krásná možnost i jej zvolit jako ten krém podkladový pod váš make-up. Takže přátelé, krásně vaše pleť bude chráněna, hydratovaná, vyživená, regenerovaná. No, je to zkrátka všechny ty atributy. Přátelé, wow, tak noční krém bude za chvilku taktéž, za chvilku bude vyprodáno. No a přátelé, co dalšího tu pro vás máme? Něco naprosto opět revolučního. A dámy a pánové, je to takzvaný vyplňovač vrásek. Ano, je to tak, přátelé. Absolutně fantastický tedy produkt této řady od francouzské společnosti Kaderm a tedy pařížského laboratorního výtvoru a vědeckého i medicínského výzkumu. Přátelé, Biopep tedy. Další tedy velká přednost tohoto produktu. To jsou přesně ty tedy ingredience, které způsobují tu reakci, jako to je u botoxu. To znamená smršťování tedy obličejových svalů a krásně vám tedy vyplní ty prohlubně, ty vrásky, ať už ty hlubší nebo ty jemnější a tedy po chvilince uvidíte na vlastní oči ten fantastický a úžasný efekt. A já vám to ukážu. Je malinkatý, takže můžete ho brát sebou naprosto všude. Je to 15 ml, ale opravdu uvidíte, je to pipetka, tedy v tom závěru, takže opět krásně s ním můžete šetřit a pojďme se podívat, přátelé. Tady jsme si říkali, že bychom mohli vyzkoušet třeba na dlani, kde mám takové to hlubší samozřejmě vrásky. Takže jenom takto malinko tedy nanesu, podívejte se. A teď se doporučuje ne klasické vmasírovávání a vetření, ale takové poklepávání. Takže takovýmto způsobem tedy budete poklepávat, vyplníte přímo do vrásek, můžete třeba do těch výrazných kolem vašich úst, do linií smíchu, můžete samozřejmě kolem vašich očí, tam jsou takové ty vějířky, které se nám tvoří nejčastěji, začíná to tam jako první a podívejte se, a už to pracuje, přátelé, vidíte to, co já? Tak to je neskutečné. Vidíte jedna, která jak se úplně rozjasní a rozáří pleť v okolí, podívejte se, ty skřičky, ale opět to cítím, jak se všechno úplně vypíná, napíná,
vyhlazuje, přátelé, tak to je fascinující záležitost. Už to pracuje, přátelé. Takže jak je název? Okamžitý, intenzivní, konstantní vyplňovač vrásek. Wow, přátelé, tak já jsem úplně nadšená, protože tento produkt jsem tady ještě neměla možnost vyzkoušet vůbec. Podívejte se, dokonce 60. tu máme. Je to velká specialita, takže přátelé, co pro vás můžeme udělat v tomto případě? Já doufám, že tedy mnoho. No a je to tak 1199 korun. Přátelé, takovéto produkty, to jsou záležitosti tisíců. Dámy a pánové, no tak to je fantastická záležitost. Já pořád tedy na tom pracuji, abyste viděli krásně, jak tedy hned ty výsledky jsou viditelné. Podívejte se na to. Dámy a pánové, už začíná pomalu, ale jistě. Úplně se tak jakoby stáhla kůže k sobě v tom místě. Krásně si přitáhl tento krém, tedy všechny oblasti k sobě. A vidíte to, jak tady opravdu začíná se zjemňovat. Tak to je neuvěřitelné. To, kdyby mi někdo vyprávěl, přátelé, tak tomu ani nevěřím. Dokud totiž nevyzkoušíte, tak nevěříte. To je mi úplně jasné. Aspoň takto, tedy na vašich obrazovkách, se vám snažíme toto ukázat. Ale, dámy a pánové, je tu jedno ale. Protože samozřejmě jsme limitovaní počtem těchto špičkových produktů. Denní krém, noční krém, tak tam už máme téměř vyprodáno, přátelé. Takže opravdu dnes se snažíme jít na takové částky, abyste si co nejvíce těchto produktů, které si tu nabízíme, mohli získat. Takže teď už jenom 56 možností, ale všichni bez rozdílu. Všech 60 za 746 korun. No, dámy a pánové, a přitom za takovýto mimořádný tedy krém, který vypadá opravdu jako mastička, dámy a pánové, a vidíte instantní, okamžitý vyplňovač vrásek, jak jsme si tu tedy i ukázali. Takže přátelé, tady tedy viděli jste skutečně, jak rychle tedy působí a jak úžasně tedy se můžete cítit, hlavně vaše pokožka, která se opravdu úplně promění před očima. Takže dámy a pánové, ještě 45 možností tady, pojďme si ukázat před a po. Takže když použijete tento automatický intenzivní vyplňovač vrásek, okamžitý, instantní, podívejte se. To je co, přátelé, těžko věřit. Tam není žádný make-up, to můžete vidět. Paní má stále stejné oči, jenom jemňunké linky okolo očí, řasy trošku namalované, ale obličej záměrně byl ponechán bez nějakého make-upu. Takže tady vidíte, že krásně nám tady vyplnili opravdu ty hluboké vrásky tady na čele. To je okamžitě, toho si všimnete. To je nepřehlédnutelná záležitost. Podívejte se pod očima, kolem úst. Wow, přátelé. No a mě to tady v dlani krásně pracuje a teď už tedy opravdu je to výrazně viditelné, jak je to hladionké. Tady jako plně se vypnula ta pokožka a vidíte, jak krásně tedy září oproti zase té druhé straně, kde jsem vůbec nepoužila ani kapku. Takže přátelé, opravdu to je takzvaný, jak se říká, důkaz místo slibů. Když si to takto můžeme ukázat, je to fantastická záležitost a mám radost, že něco takového vůbec máme tady dnes v úterním vysílání k dispozici. Přátelé, jenom takové, ale že je jich pomálu. Takových určitě věřím, že vás je. Kdo byste si je přáli, nebo jako dárek. A přátelé, teď tedy jsme za polovinou tedy té nabídky, kterou jsme tu dnes měli. Takže přátelé, noční krém 1237 korun, denní krém 1188 korun a tedy 746 korun, zatím vůbec nejnižší částka za tento naprosto fascinující produkt, který po pár tedy vteřinách začne krásně tedy fungovat. Přátelé, teď máme velmi přetížené linky, protože je to jasné. Každý, alespoň jeden se snaží ještě získat. Dámy a pánové, nevím, jak ještě dlouho to bude trvat a budeme muset
muset bohužel říci, že tady denní krém, noční krém už nebudou vůbec k dispozici. Znovu připomínám, denní krém můžete krát

Krásně na oba z krku, dekoltu, tam se také ten čas začne projevovat postupem času. No a noční krém tak, aby vaše pleť fantasticky regenerovala a aby se také tvořily buňky nové, svěží, které tedy přispějí k tomu, že ráno vstanete a nebudete věřit vlastním očím po pár dnech používání těchto špičkových a dokonalých produktů. No a ještě, když všecko podpoříte tímto vyplňovačem, který můžete vlastně do každé vrásky, tedy opravdu takto jemně vklepat, tady ano, je doporučené vklepávání, protože právě způsobíte ty reakce, okamžitě se probudí vaše kožní buňky, začnou tedy vnímat kapaelastin, který tedy samozřejmě je v tomto vyplňovači a také zmiňované biopeptidy, to jsou právě ty, které způsobují to smršťování svalů obličejových, a také to, že ty vrásky se začnou najednou vyhlazovat. Doslova a do písmene zázrak, přátelé. Před očima ho budete mít už za chvíli. Za chvíli vám přijdou domů, můžete je krásně vyzkoušet. No a doufám, že tedy spousta z vás si pořizuje opravdu všechny, protože je to jedinečná šance a je jasné, že jakmile bude vyprodáno, dámy a pánové, už se neobjeví tato špičková francouzská kosmetika pro vás, kdo jste si nás třeba naladili právě. Teď. Je to značka, která je dokonce i medicínská, zaznamenána v lékařské knize, která se každý rok objevuje. Původně vyvinuta tedy pro ty, kdo byli postiženi třeba tedy válkou, čili pro vojáky nebo popáleninami, přátelé, při různých třeba i přírodních katastrofách velice příznivě měla účinky tato špičková kosmetika. Takže tato řada je opravdu zaměřená proti vrázkám, aby tedy zpomalila proces stárnutí a zatím stojí tedy molekula kapaelastin, která právě opět dodá krásnou elasticitu po kožce, nádherně ji vyhladí a sjednotí i tedy tón a texturu pleti. No a teď se maličko zastavíme, přátelé, protože v tuto chvíli to bude poslední produkt této nabídky dne. A přátelé, nabídka dne z celé této řady Kaderm. Takže dámy a pánové, soustřeďme se na to. A přátelé, je to prémiové sérum. Prémiové sérum. Když se řekne sérum, tak víme, že to jsou opravdu takové ty top produkty, které většinou tedy opravdu bývají velmi vzácně k dispozici. Většinou za nimi chodíme na internet a platíme za ně opravdu obrovské peníze, velké tisíce. Přátelé, toto je opět to nejšpičkovější prémiové sérum od Kaderm. Takže vidíte, že opět známá tedy značka, opět tedy ten výzkum, který stojí za objevení tedy kapaelastinu, této důležité složky, což je jedinečná patentovaná silná molekula, která funguje báječně proti stárnutí, funguje proti vrázkám a je to největší inovace v produktové řadě Kaderm. A zmiňovaná kyselina hyaluronová, totiž tato látka tak fantasticky hydratuje pokožku, protože dokáže na sebe vodu vázat až 1000x více než její objem. Což z ní tedy činí naprosto skvěle fungující hydratační krém a také součást tohoto séra. Light Derm, to je přírodní rostlinná aktivní složka, která snižuje produkci melaninu, no a to tedy tomu, tou absorpcí melanocytů spolu s tvorbou skvrn, tedy těch hnědých nebo skvrn, kterým se říká stařeckých. Takže přátelé, i pro tuto možnost je tu tato ingredience tohoto skvělého prémiového séra. No a v neposlední řadě také glykofilmové kuličky, které vytváří silnou ochranou vrstvu a chrání pokožku právě před těmi zmiňovanými každodenními vlivy, ať už atmosférickými nebo chemickými, které se nacházejí i ve vodě, kterou si třeba umýváme naši pokožku nebo naše ruce. Další také škodlivé účinky může mít samozřejmě i nadměrné UV záření, no a antivegetativní účinky a zároveň také tato složka umožňuje pokožce krásně tedy dýchat. Takže přátelé,
To je prémiové, tedy sérum, naprosto úžasný přírodní produkt, který obsahuje 95,71% přírodních, výhradně přírodních ingrediencí, které opravdu poskytnou šetrnou péči u pokožku a je tedy určeno pro všechny typy pleti. Doporučeno je používat tak, že ještě před použitím denního nebo nočního krému aplikujte jednou tedy ráno a můžete i večer na tedy vyčištěný obličej, krk a samozřejmě také dekolt. Takže přátelé, já jsem si 100% jistá, že pokud je budete používat všechny, tak po tom měsíci ani sami sebe v tom zrcadle nebudete poznávat. Přátelé, snižuje hluboké linie obličeje, snižuje veškeré známky a projevy stárnutí, okamžitě vyhlazuje pokožku, poskytne nám intenzivní hydrataci, obnoví čistou, zářivou pleť, tady to vidíte i na mých rukou, zlepšuje celkový tón pleť, sjednocuje ho a ještě je i pokožka pružnější a pevnější, tak jako kdysi, přátelé. A vůbec není potřeba nějaké opravdu bolestivé zákroky, nic takového. A tady na základě tedy průzkumu, to jsou ty fantastické, tedy schválené výsledky, jak na vědecké, tak na medicínské bázi. Přátelé, 94% redukce vrásek, 96% okamžitá hladkost a 76% to je výsledek snížení příznaků stárnutí po používání tohoto prémiového séra. Podívejte se, jak nádherně to této modelce sluší. No, milé dámy, taky chceme vypadat fantasticky a vy, milí pánové, určitě také. Ne každý se smíří s tím, co každého z nás čeká. Stále těch vrásek přibývá. Samozřejmě i ty stařecké skvrny se začnou objevovat. Drobné nerovnosti nebo dokonce nějaké pupínky, nějaké otoky, často pod očima. To je právě to, co nás trápí. Přátelé, další skvělé výsledky, tedy když se vyzkoušelo toto sérum. Přátelé, 96% tedy úspěch při tedy těsnější nebo pevnější a krásně tónované pleti. A co se týče hydratace, tak tady není pochyb, že to je top. Přátelé, 100% výsledek. 100% výsledek. Takže to je fantastická, opravdu úžasná příležitost pro vás. No a co se týče výsledku, jaká byla pleť? Byla lehčí a zářivější. A to je potvrzeno 96% úspěšností. Takže to jsou opravdu jen ty nejlepší výsledky, to mluví za vše. A tady ještě jednou připomínka, že za vším stojí tedy laboratorní výzkum a více než 15-leté zkušenosti této značky, která stále objevuje něco úžasného a něco nového. Takže, milí přátelé, je to tady toto prémiové sérum opět, tedy pochopitelně v tom nejkvalitnějším balení, opět ve skleničce. Takže, přátelé, toto sérum má tedy 30 ml. No a viděli jste, jako by to byly opravdu takové šupinky, ne, perel a zlata. Přátelé, takový máte pocit, když se na něho díváte. A opět samozřejmě i tedy ta pumpička, která je tedy v té horní části, díky které tedy můžete toto sérum nanášet, no tak krásně s ním můžete šetřit. Takže dámy a pánové, z tohoto prémiového séra říká se mu také suchý olej proti stárnutí, tak je tedy označován. Takže já pochopitelně ráda tedy opět vyzkouším, no a je to opravdu, jako bychom nanášeli na naši pokožku zlatou, a tak to je velice příjemné. Oproti těm ostatním, které jsem to vyzkoušela, tak krásně i chladí, přátelé, takže absolutně fantastická záležitost. Tak já tak to tedy vmasíruju, rozetřu do mé pleti, no tak to si užijete, přátelé, to je tedy absolutně úžasná záležitost. A už jenom když právě vaše pleť se tak fantasticky cítí, to je úplně nádherný pocit a jak to září, svítí. My tedy opravdu se potýkáme s mnoho telefonáty. Přátelé, teď pojďme si je na chvilinku tedy uzamčít, takže teď momentálně se nedovoláte, přátelé, můžete vyčkat pořadí, určitě nezavěšujte. To určitě ne. A dámy a pánové, 72 možností. Poslední produkt,
top. Ten nejlepší jsme si záměrně nechali nakonec. A fantastická částka.

0: To snad ani není možné. Přátelé, 1799 korun. A znovu se linky zprovozní za 3 momenty. Tak doufám, že tedy i vy, kdo jste si nás naladili až v závěru tedy dnešního odpoledního pořadu, že už máte svůj telefon po ruce. Ještě jeden moment. A startujeme právě teď. Přátelé, prémiové sérum, závěrečný produkt. Takže máme tu 4 šance. Přátelé, denní krém, máme tu noční krém, to jsou 50 ml krémy, všechno ve skle, přátelé. Jediné, co máme v klasické tedy tubě, to je vyplňovač vrásek, který je konstantní, přátelé, a jeho účinky jsou okamžité, což jsme si tu dnes také ukázali. Ten je také za částku nejnižší, 15 ml, 746 korun. Přátelé, nejsem si tedy jistá, jestli denní noční krémy ještě jsou k dispozici. Zatím ale jsem nedostala zprávu, že ne, takže ano, jsou. Ještě ano. A teď tedy v závěru přišlo toto zlato, ten opravdový tedy poklad, absolutně úžasná záležitost, a to je toto špičkové prémiové sérum. Podívejte se, ty perličky toho tedy nejvzácnějšího kapa elastinu, kyselina hyaluronová, biopeptidy, přátelé. A teď se pojďme společně podívat, jaký měly pocit ty dámy, které měly toto prémiové sérum možnost vyzkoušet. Teď to uslyšíte.
1: Řekla bych, že moje kůže je smíšeného typu. Dříve byla masnější, teď je suší. Vůbec ne dokonalá. Moje kůže se postupem času měnila. Stala se mnohem citlivější na chlad, na teplo a v chladu se stáhne. Vzhledem k věku cítím, jak moje pokožka ochabuje kolem očí a úst, se mi objevují vrásky. Stejně jako mnoho dalších žen mám stařecké pigmentové skvrny a jsem s tím velmi nespokojená. Hledám tedy produkt, který vyhrazuje a zapíná pokožku. Elastin Kappa je inovace laboratoře Vivalin. Tato molekula pomáhá obnovit přirozenou elasticitu kůže pronikáním do nejhlubší vrstvy kožních buněk. Kyselina hyaluronová hraje důležitou roli při udržování hydratace pokožky. Light Derm je přírodní účinná látka, která zesvětluje skvrny celkovou podporou pokožky. Glykofilm vytváří vrchní vrstvu pokožky, která ji chrání před nečistotami. Sérum má na mojí kůži úžasně osvěžující účinek. Zůstává stále velmi pružná, změna je velkolepá. Díky séru je moje pokožka mnohem jasnější a vypadá zdravě. Pigmentové skvrny zmizely, už nemám zdaleka tak hluboké vrásky. Fantastické. Výsledky mě doslova šokovaly a proto ho budu i nadále používat.
2: C'est une découverte pour moi, une belle découverte, une bonne découverte qui donne envie de continuer.
1: První změny jsem si všimla už po 15 dnech používání. Mé pigmentové skvrny i kruhy pod očima začaly viditelně mizet. Kůže vypadala odpočatěji. Sérum ještě zvyšuje účinnost kappa elastinu.
0: Podívejte, jak fantasticky, 73letá dáma, a jak skvěle vypadá, jak září, přátelé. Já myslím, že vůbec není potřeba nic dodávat, vy voláte jedna za druhou, jeden za druhým. Pochopitelně i vy, milí pánové, minimálně denní krém byste měli mít a toto sérum bych si dopřála taky, protože já musím říct, že tedy moje ruka je tak hladěnká, jak nikdy, přátelé. To je absolutně fantastická záležitost a úplně takové třpytky mám po celé ruce. Takže fantastická záležitost. No a dámy a pánové, aby to bylo dostupné pro co nejvíce z vás, protože ještě 51 možností tu je, tak pojďme vylepšit částku i za poslední top a nejvzácnější z těchto všech produktů. A dámy a pánové, dokonce jdeme pod částku nočního krému a denního krému. To je absolutně šílené. Přátelé, my jsme se dostali na 1073 korun. Wow, no tak to je fantastická záležitost. Přátelé, takže tady to všechno vidíme. Proti vrázkám, Skvělá formula, protistárnutí, absolutně špičkové, tedy sérum. No a milí přátelé, ve skleničce tady máte 30 ml těchto zvláštních perliček. To jsou ty glykofilmové kuličky, které jsme tu zmiňovali, které právě fantasticky působí pro to sjednocení pleti, rozzáření pleti, pro tu tonizaci. No a kyselina hyaluronová, která stojí za tou úžasnou hydratací, přátelé. Tak to je, jako bychom se ocitli úplně v nějaké špičkové, tedy kosmetické opravdu společnosti. Právě jako bychom byli přímo v laboratořích společnosti Kaderm, která nám tedy předvádí své nejnovější produkty. Máme to štěstí, že přesně to se nám děje, přátelé. My jsme jen tak pomyslně v takové laboratoři, ale právě 4 tedy úžasné produkty nové řady a toto je rozhodně ten nejzácnější. Takže pokud můžete jenom jeden, tak určitě toto prémiové sérum vám doporučuji. Ale my máme také výsledky tedy před a po používání tohoto séra. Takže přátelé, pojďme se podívat, protože jak jsem říkala, není to otázka jen pro dámy, ale také vy, milí pánové, můžete vypadat fantasticky a o pár let mladší. Takže tady máme jednu dámu, opět všimněte si na čele, kolem úst, tedy pod očima, jak drobnější, tak ty výrazné vrásky, dokonce i takové ty drobnější pupínky u jedné z dam jste měli možnost vidět. A tady právě muž. No, podívejte se, i vaše unavené oči, třeba po noční směně, nebo byla náročná noc třeba s vašimi malými dětmi, přátelé, podívejte se, nanesete toto sérum, no a za chvilinku už budete zase zářit. Podívejte se, jak i tomuto gentlemanu tady velmi toto sérum prospělo. Vidíte, jak byly takové ty oblasti, kdy pokožka byla taková mastnější na čele kolem nosu, jak krásně se úplně zatáhly pory a opravdu celý tom pleti se sjednotil. No a ty výrazné, tedy opravdu unavené oči, podívejte, jak se tedy vypnula pleť a i takové ty drobnější vrásky úplně zmizely. A výraznější vrásky třeba na čele. Krásně došlo k jejich maximálnímu vyhlazení. Takže to jsou opravdu senzační výsledky. Tady máme dámu už zralejšího věku, ale podívejte se, milé dámy, vůbec nic nevzdávejte. Přestaňte šetřit na drastický bolavý botox, který navíc vám nevydrží. Budete to zase muset opakovat. To jsou opravdu velmi vysoké částky, které se za taková ošetření platí. Navíc je to chemie pro vaše tělo. Takže přátelé, to je tedy úžasná záležitost, když vidíme, jak to může fungovat bezbolestně a hlavně musím tedy říci, kdybyste se báli třeba nějaké vůně nebo něco vůbec, to je úplně jenom jemný a spíš takové, jak když si umyjete ruce mýdlem, opravdu taková příjemná kosmetická vůně, aby také ne, protože tyto výsledky společnosti Kaderm jsou potvrzeny jak na poli tedy vědeckém, tak na poli medicínském a proto tedy byly vepsány do zmiňované lékařské knihy. No a proto tedy i skvěle zaznamenaly účinky proti stárnutí, proti vrázkám. Právě tato nová řada je na to zaměřená. No a toto sérum je opravdu nejposilněnější, i co se týče téměř výhradně přírodních ingrediencí, které tedy do tohoto produktu byly tedy vloženy. No a přátelé, každá, ať dáma, či muž, podívejte se, jak šarmantní, jakou mají jiskru, jak jim to sluší, jak vypadají, jako že vyšli z kosmetického salonu, nebo že použili nějakou vrstvu make-upu, ale to vůbec. Když máte zkrátka a dobře top kvalitu u kosmetiky, tak nic takového není potřeba. A dámy a pánové, náš pan režisér vždy říká, pojďme se podívat na ruku. No a v tomto případě je to doslova a do písmene, protože podívejte se, jak jsem zmiňovala, úplně třpytky. Podívejte, jak krásně se celá moje ruka třpytí. To je úplně úžasné, to tady opravdu užívám. Krásně se mě vypla kůže, protože, jak vidíte, i mě stopy času se objevují i na rukou. Je to stále více a více vidět, takže já musím používat jen tu nejkvalitnější, úžasnou kosmetiku, abych právě jak naše krásné viditelné, tak v tomto případě i ty neviditelné, ale nesmírně účinné. A úplně vlastně pravda to není, že neviditelné, protože přesně to, co vás šokuje, jak fungují opravdu okamžitě, jak jsme si to ukazovali na vyplňovači vrásek, který stačí takto vklepat.

Mě. Já jsem si vklepala tady do jedné linie času v dlani a opravdu úplně hladionka, krásně se mě vypnula zase pokuška, takže úplně se to všechno tak nějak vyhladilo. Dámy a pánové, neuvěřitelné výsledky tedy a vy to pocítíte a za chviličku budete moci vyzkoušet. Stačilo 28 dní a všechny tyto fantastické výsledky, které jsme si tu dnes předvedli, ať už tedy na fotografiích nebo přímo promluvili ty dané dámy, které se toho průzkumu účastnili, bylo jich 32, bylo to 28 dní, tedy prakticky měsíc a skutečně výsledky opravdu přes 90% úspěšnost a to je velmi krásný výsledek, to se podaří málo komu. Takže dámy a pánové, opravdu to nejlepší, no a navíc opravdu pro všechny typy pleti, ať už máte problémy jakékoliv, ať už je vaše pleť suchá, mastná, ať už máte výrazné akné, nebo tedy trpíte tím, že vaše pleť je senzitivní na některé složky, které vůbec nemůžete používat. Takže přátelé, někdy i přírodní ingredience můžou způsobit právě nějaké skvrny v obličeji, no a stařecké skvrny a přibývající vrásky. To zkrátka vepíše čas do našich tedy tváří opravdu každému a nevyhne se to vůbec nikomu. No, takže milé dámy, milí pánové, teď tedy se opět rozezvučily linky, uvolnily se linky, takže vy toho využíváte. No a dámy a pánové, já tady upozorňuji, že tedy toto prémiové sérum je vám stále k dispozici, ale už jenom 8 možností. Dámy a pánové, neskutečné, co se nám tu dnes děje, ale já mám z toho velkou radost, protože vy to víte, to je opravdu značka, která běžně není vůbec k dispozici nám v Česku, na Slovensku, přátelé. No ale my tu teď pro vás máme jedno závěrečné a šokující překvapení, protože, dámy a pánové, my tu máme takzvaný XXXL balíček. Takže když si koupíte všechny 4 produkty, to znamená denní, noční krém, vyplňovač vrásek i toto prémiové sérum, tak my vám nabízíme 15% slevu. Takže všechny 4 klenoty, ano, jsou to klenoty z kosmetického světa za 3607 korun, přátelé. No tak to je tedy výrazně pod 1000 za každý jeden z nich, tak to je fantastická příležitost. Tak dámy a pánové, teď si myslím, že se ty telefonní linky strhají a že tedy opravdu toto si nenecháte ujít nikdo. No a přátelé, já už vám tedy ukážu, co všechno tedy můžete za tuto fantastickou částku, když tedy využijete náš tento speciální XXXL balíček. Přátelé, toto všechno, tuto celou řadu, konkrétně tedy 4 produktů, to je opravdu bohatá nadílka od francouzské pařížské společnosti Kaderm, která tvoří ve svých laboratořích a jejich zkušenosti už více než 15leté, přátelé, využívá i medicína, takže vidíte, že všechno schváleno, potvrzeno. No a dámy a pánové, většina z vás tedy okamžitě po této své šanci sáhla. No a pokud jste si je zamlouvali předtím, přátelé, tedy toto všechno tu máte v nabídce. Takže začali jsme dnešní ukázku těchto produktů 50 ml tedy denním krémem, který samozřejmě můžete používat každý den ráno i jako podklad pro váš dekolt a oblast krku. No a pochopitelně je tu i 50 ml noční krém, vidíte všechno ve skle, takže to je opravdu zachování tedy veškeré hygieny, ale hlavně té konzistence, hlavně, aby stále byl ve stejné kvalitě, protože víme, že když to máme klasicky v plastu, velmi často se stane, že po čase už nám tedy se začnou i kazit nějaké krémy, zvláště když potom jejich ingredience jsou přírodní. Takže přátelé, všechno, na všechno myslela značka Kaderm. Tady tedy vyplňovač vrásek, ze kterého já jsem tady úplně v úžasu. Tady přátelé, ten je 15 ml, no a v závěru přišlo toto absolutní zlato této řady a to je prémiové sérum s těmito glykofilmovými tedy kuličkami.

a vypadají opravdu jako zlaté perličky, které opravdu dopřejí právě takové ty drobné, třpitivé, absolutně rozjasní vaše pleť, vytonizují, krásně zvláční. No a milí přátelé, bohužel tento balíček je limitován, takže máme jen a pouze 10 možností si ho získat. Takže přátelé, už samozřejmě nám to tu mizí pod rukama, kdo by toho nechtěl využít. 4 vzácné špičkové top produkty. Francouzská patentovaná tedy technologie. 3607 korun, pouhých. Takže kdo by si toho nechtěl využít, jenomže nemůžeme mít pro všechny tuto nabídku opravdu. A teď posledních tedy 10 možností. Takže posledních 10 možností a opravdu velmi krásná příležitost. Takže přátelé, XXXL balíček už pro posledních tedy, no a vidíte, ještě to nedořeknu a už zase další rezervace byla využita, kdo by tedy samozřejmě toho využít nechtěl, to bych se velmi divila, protože můžete mít i krásné dárky, některé si třeba necháte pro sebe, některé věnujete vašim nejbližším, no a samozřejmě u nás moje maminka, moje nejlepší přítelkyně, všechny pochopitelně schání vždycky tu nejkvalitnější kosmetiku. Mnoho z nich má tady potíže s různými tady záležitostmi, co se týče pleti. Takže pro ně bych si taky přála tyto úžasné produkty, jenomže vy máte samozřejmě přednost, přátelé, to je naprosto v pořádku, protože bez vás bychom to ani my nebyli a proto jsme tak rádi, když tedy máme možnost si čas od času tedy získat i to, co běžně k dispozici a na trhu k získání není. A když se to objeví, tak je to okamžitě pryč. A to se děje právě u nás, právě dnes. Je to velice dramatická promo nabídka. Dlouho tu něco takového nebylo, přátelé. A je to vidět, že je zájem obrovský. Samozřejmě spousta z vás už třeba také skončila svůj pracovní den. Konečně jste si mohli klenot TV naladit. A vidíte, že to není vždy jenom o těch klenotech fyzických, ale je to také o těch klenotech, které prospívají tolik naší pokožce. No a přátelé, toto je absolutně top. No a já musím říci, že teprve po druhé jsem vám produkty francouzské společnosti tedy Kaderm mohla nabídnout a například tento vyplňovač vrásek a toto prémiové sérum vůbec jsem ještě ani neviděla, takže dnes ho objevuji společně s vámi. Jsem absolutně nadšená. Úplně pořád mám tedy potřebu si se dotýkat té své ruky, kde jsem všechny ty produkty nanesla, ale sérum je sérum, přátelé. Takže pokud musíte vybrat jenom jeden, rozhodně tady vám doporučuji. Opravdu můžete používat jak ráno, i večer. Zesílíte tedy tak jeho účinek a nebo tedy pokud můžete, tak určitě běžte do XXXL balíčku. Zakupte je všechny, protože získáváte mimořádnou 15% slevu. A to znamená, že všechny 4 za 3607 korun pouhých. No ale na tento balíček poslední 4 šance, přátelé. To jsou závody o čas, přátelé, závody o tedy to své místo v pořadí, které naši kolegové, kolegyně sledují, stále mají na tom systém, i když tedy vyzvání ta linka nepřetržitě, samozřejmě to dodržují, takže hlavně nezavěšujte, přátelé, hlavně nezavěšujte, když je tak málo možností a tak málo času, za 3 minutky se budeme muset rozloučit, přátelé. Takže tyto vzácné poklady, tím jsme věnovali opravdu dostatek času. Vidíte, že to stálo za to si počkat. Bylo vhodné tedy si na ně počkat, protože, přátelé, tedy toto je úžasná záležitost, kterou si ještě můžou 3 z vás využít. To je tedy konkrétně náš speciálně unikátní XXXL balíček. No a přátelé, můžete využít tedy 15% slevu, kdy tedy získáte všechny 4 produkty. Vícero, bohužel, z této nejnovější špičkové řady jsme neměli, ale za to jsme získali produkt nejvzácnější a toto prémiové sérum, které má 30 mililitrů. Většinou 3 produkty tedy máte ve skleněném obalu a pouze tedy vyplňovač vrásek je v této klasi.

tak získáte 15% slevu a to znamená, že je máte za 3607 korun. Fantastická záležitost. Přátelé, tak teď ale já si budu muset později to sérum nanést i na druhou ruku, protože ta moje, kde už jsem všechny tyto produkty dnes vyzkoušela, tak je opravdu úplně hladionka, krásně vypnutá, krásně se mi třpití a ta druhá ne. Takže krásně to tu mohu porovnat, možná můžeme i ukázat na kameru, že snadno rozpoznáte, kde tedy produkty použity byly a kde ne. Krásně se mi tady blízká a třpití. Opravdu jako by byly jemňoulinké třpitky úplně v tom prémiovém séru. Nádherná záležitost. Přátelé, všechno krásně voní. Poslední vteřinky, které nám ubíhají. Samozřejmě ještě do skončení pořadu úplně malinkatý čas tu máte, takže můžete zkusit se doptat, jestli budete mít štěstí a jestli ještě je možné je získat. Ale přátelé, mám tu ještě něco, co jsem si přála, abychom vám mohli ukázat.

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla.

0: Ale Ingrid, že piješ.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Tyška to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
2: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Unihobby.
14: Jednotka je na místě.
15: Flexa, Akučka a ta...
16: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
15: Klepeta.
17: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
18: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Kuba Gárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Nech do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
32: E-kondomy.
31: E-kondomy.cz

se netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam

nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: prožít léto více. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba stavebníci Lego Pokémon Hladový Munchlax nebo trojici legendárních Pokémonů z regionu Kanto. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
5: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc hanácká vodka půl litru za 119,90. Penny.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
13: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
16: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
17: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
18: Ja, ty, ty, ty, ty,
10: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
11: A běhej, rozpohybos třeba.
9: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Tio banka.

0: pro všechny pozemské radosti.
1: I love you.
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.

Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
13: Unihobby.
14: Flexa a kučka a ta...
15: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
14: Klepeta.
16: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
17: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků? Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
20: No jasně, že jo. E.ON.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Tak zásuvky jedou.
3: Díky moc. Co jsme dlužní?
2: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
4: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jednoduše skvělá.
3: Gianna mia.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
4: Byla.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. Remember
0: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. Opravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
15: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
16: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
18: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
19: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
16: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda. Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně.
10: Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
20: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
21: To je mazec.
20: Datart.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
25: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
24: Dobrý den. Jste tu dlouho?
25: Už přes 20 let.
26: Tak zásuvky jedou.
27: Díky moc. Co jsme dlužní?
26: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
28: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
29: Unihobby.
30: Jednotka je na místě.
31: Flexa, Akučka a ta... ta...
32: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajčer...
31: Klepeta.
33: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
34: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my.
35: E-kondomy.
34: E-kondomy.cz

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky.

0: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON.
12: Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Unihobby.
17: Jednotka je na místě.
18: Flexa, Akučka a ta...
19: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
18: Klepeta.
20: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
21: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
22: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
23: No to půjde těžko bez křídel.
22: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
23: Aha, a jak asi?
22: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
23: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
24: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
25: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
26: To je ta země zaslíbená.
27: A co budeme jíst, praotče?
26: Objednám košík. S popravou zdarma?
27: S dopravou.
28: Vyška to koupil!
29: Ještě ne.
30: Chceš tam něco přivodit, bratře?
31: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
32: A stahání nákupu je kanec.
33: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. Lepší život společně. Unika.
34: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
2: Byla.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
7: To je mazec.
6: Datart.
8: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.
20: Jiřinko? Jiřinko?
21: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe.
20: No jo, přišla na snídani.
21: No Jiřinko.
20: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
21: Dobrý nápad.
20: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
21: Až 70%.
20: No, a to je pěkný.
21: To je pěkný?
22: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
23: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi.

0: dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Unihobby.
5: Jednotka je na mostě.
6: Flexa a kučka a ta... ta...
7: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtr...
6: Klepeta.
8: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Mi končí škola, voláz, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
0: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3 tisíce korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
6: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík. Opravou zdarma?
13: S dopravou.
14: Žižka to koupil!
15: Ještě ne.
16: Chceš tam něco přivodit, bratře?
17: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
18: A stahání nákupu je kanec.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg za 18,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Uni hobby.
7: Jednotka je na místě.
8: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
8: Klepeta.
11: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
2: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl. To se vyplatí.
15: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
20: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
21: Já ti nevím.
22: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
23: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
22: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
24: Tak zásuvky jedou.
25: Díky moc. Co jsme dlužní?
24: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
26: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
1: To je mazec.
0: Datart.
4: Krásně mi končí škola, volá zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
12: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
14: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
27: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Hovězí trhané.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
10: I love you!
11: Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
14: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: To je ta země zaslíbená.
19: A co budeme jíst, praotče?
18: Objednám košík. S popravou zdarma?
19: S dopravou.
20: Žižka to koupil!
21: Ještě ne.
22: Chceš tam něco přivodit, bratře?
23: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
24: A stahání nákupu je kanec.
25: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
26: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
25: Na grilu.
27: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
28: Ty máš vždycky něco v rukávu.
29: Mám M-Bank.
27: M-Bank. Velká malá vítězství.
30: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
31: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
32: Remember how the stars stole the night away.
33: Až 1100 kilometrů dojezd. A
0: až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.